až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou z

0: poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Líbilo se ti to?
3: Jsem po tobě celá nažhavená.
2: Tak počkej ještě na večer.
3: Jaký večer? Vstává se snad ráno?
2: Ráno.
3: No tak vstávej.
2: Počkej, ty myslíš toho mýho bambána, co? Pro tu svoji bembeřici.
4: Jakýho bambána?
2: Jsi Žáni? Už na tebe čeká.
4: No René.
3: No Randy.
4: René.
2: Pro tu svoji bembeřici.
4: Máš tátovej pomoc bam... se stromečkem.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co to děláš?
2: Já jsem...
1: Neslyším. Nahlas.
2: Rozklepával nejtek.
1: Já jsem do toho bouchal kladivem a omylem.
2: Tohle?
1: Se to zvětšovalo a zvětšovalo, až se to zvětšilo, rozpláclo. Já si vemu nové.
2: Taky se rozklepávají nejtky, co?
1: Koudelko, já tě sleduju už dlouho, já se kolikrát dívám jinam, ale pořád tě vidím. Ty jsi na nejlepší cestě k Chochouškovi.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
3: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
2: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
3: Jo, a co chce?
2: To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem?
3: To on, jestli třeba... Jestli se mu třeba nelíbíte.
2: Myslíte? A že nic neřekne?
3: Třeba je... Třeba se vás... Plachej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj!
2: Už jsi někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru?
1: Prosím?
2: Strkal jsi někdy párátko do jícnu sopky?
1: Cože?
2: To nic. Prostě jenom tak žertuji. Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
2: Potím se. Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes?
1: Ale tohle bude asi omyl.
2: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
2: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říkal jsem gej?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě řekni, prosím tě, co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu a ty začneš chlastat taky.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
3: Tady Sokol, 10 600 čistýho náčelníku.
1: Rock Radio. Konec legrace.

Rocková muzika. Rocková muzika.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dubu.

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
9: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bilabel, CZ.
10: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
13: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
14: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
15: Střešní okna Fenestra.
16: Fenestra?
15: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
16: Fenestra?
15: Střešní okna Fenestra.
16: Fenestra?
15: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
16: Fenestra?
15: Ano, česká střešní okna

0: věku. Neoprávněně od nich požadoval peníze za léky, vyšetření a zdravotní úkony, které přitom byly hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Informovala o tom mluvčí vojenské policie Nikola Rimkevič-Hajková. Muž se podle ní přiznal a uzavřel se státním zástupcem schválenou dohodu. Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po 2 letech zrušilo svou blokaci. Přístupová konference se konala v pondělí v Lucemburku a Ukrajinu zastupoval vicepremiér Taras Kačka. Fotbalisté Belgie na úvod světového šampionátu remizovali v Seattlu s Egyptem 1-1. Egypťané otevřeli skóre hned z první střely na branku.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Ráno bude jasno až polojasno, v severovýchodní polovině území místy zvětšená oblačnost. Od západu bude přibývat oblačnost na celém území a v Čechách čekáme už během dne na Moravě a ve Slezsku až večer místy občasný déšť nebo přehánky. Na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Na D6 osobní auto srazilo srnu ve směru na Prahu na 32,5 kilometru a bouralo se taky v Brně na Kohoutově ulici, kde se srazily 2 osobáky a je tam uzavřený pravý jízdní pruh.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
1: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci! Pěkný úterý vám přeje Honza,
4: Anabel
0: a Zuzka.
3: 3 minuty po 6. 16. června, jak jsem říkal, v úterý. My vám všem přejeme dobrou chuť, pokud zrovna snídáte. Já ještě nesnídám, mám hlad.
4: Já napůl snídám.
3: Dobrou chuť.
0: Já mám hrozný hlad.
3: Já mám taky hlad, tak si dáme něco spolu a vy se můžete nasnídat aspoň douší. Dáme si muziku, třeba.
4: Skvělej nápad. Offspring. Jo.

0: Ladíte rokový rozjezd na Rock Radio, 11 minut po 6. Ten úterní s kysákama a songem Every Time I Look At You, pokaždý, když se na tebe podívám, chci si do očí nakapat savo. Přátelé, dneska je úterý, jak jsem říkal, to je ideální den na to, abyste si třeba dali ovarový koleno a nebo nám napsali do dnešní rozdávačky, protože i dneska pro vás máme krásnou mobilní klimatizaci Sennheiser Wi-Fi.
1: Teď mám říkat já něco.
0: Můžeš.
1: Tato klimatizace, přátelé, vám přinese úlevu, a to i v těch největších vedrech, který nás údajně čekají, venku je 9 stupňů.
0: Má několik funkcí, kromě toho, že umí chladit, tak umí i odvlhčovat a dokonce čistit vzduch.
1: No a navíc díky kolečku mi můžete odsunout kamkoliv, například k vaší tchýni do ložnice, kdybyste ji chtěli v noci zmrazit.
0: Nebo zesudet. No a taky díky mobilní aplikaci můžete ovládat přes Wi-Fi.
1: A navíc má velmi tichý provoz, takže tím nikoho nezbudíte a může jet i přes noc.
0: A tuhle tu krásnou klimošku nám věnovala do dnešní rozdávačky značka Sennheiser, přední výrobce klimatizací a širokýho portfolia spotřební elektroniky.
1: Pokud byste ji chtěli, tak nám klasicky napište na náš Instagram nebo Facebook do Messengeru, připište telefonní číslo a dneska výjimečně rozdáváme už v 7:30.
0: Protože Sennheiser, to je chytrý řešení pro komfortní léto. A aby jsme se zase trošku zapotili s nějakou muzikou, tak si ti dáme Vypsanou fixu a
1: 1982.

0: Nový kulendárium.
1: Máme 20 minut po 6. a úterý 16. června. Svátek dneska slaví Zbyněk, případně Zbyňka, nebo Zbyhněv.
2: Chtěla bys... jméno. Jo? Mých syna Zbyhněva.
1: Zbyhněve!
2: Jo, tam tať.
1: Nech toho pána! Úplně to vidím, jak bych, ježišmarja, to by bylo hrozný jméno. To bych asi se strašně pomstil svýmu dítěti, kdybych náhodou. No nic, jinak
2: Zbyněv
1: dneska...
2: Zbyhněv Danda?
1: Zbyhněv Danda. To je hrozný, viď? Já bych si představoval nějaký...
2: Prosím,
1: jako...
2: měj syna Zbyhněva z Dandy, prosím.
1: Co za to? Zažij mi nějakou nevěstu, s kterou udělám. No právě. No jinak dneska má krásný kulatý 60. třeba český oštěpař a železný, podle toho, co tu mám napsaný. Nebo má dneska výročí apačský náčelník Geronimo. Ten by se ti taky líbil určitě.
2: Fakt? Neznám, jo. Ale...
1: Indián, že jo?
2: Neznám, ale vygooglím si.
1: No a jinak, co se týče muzikantů, dneska to jsou jenom dva. 75 let by oslavil už nežijící americký zpěvák Charlie Dominici. Zemřel před 3 rokama a zpíval na první desce Dream Theater. Další je Čák. No a 76 let by oslavil dneska irský kytarista Gary Roberts z kapely Boomtown Rats. Song o tom, že nenávidím pondělí, protože dneska úterý.
3: Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Teď už nenávidím i úterý. Za chvíli si dáme Bryana Adamse, garantuju.
4: Trénírkárna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trénírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trénírkárna.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
6: Stres.
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
6: La Tropical!
7: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
6: Yeso!
7: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
6: Awarashar!
8: Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1. Ke každým 3 kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete 4. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
9: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
13: firma na zážitky
12: CZ.
14: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
15: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
16: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
17: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz

0: Bryan Adams a jeho Run to You. Běžím k tobě na Rock Rádiu 30 vteřin před půl sedmou, protože je to 30 vteřin před půl sedmou přesně, teď už ne, tak si dáme se Zuzkou krátký, rychlý zprávy.
1: Tak hoši, rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rock Radio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela u Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Vážně zraněný je řidič osobního vozu. Dálnice se podle Národního dopravního informačního centra uzavřela na 26. kilometru. Neprůjezdná je mezi exity 25 u Tuchlovic a 32 u Nového Strašecí. Při pondělní nehodě amerického strategického bombardéru na letecké základně v Kalifornii zahynulo všech 8 členů posádky. Letadlo po pádu schořelo a po zhlédnutí záběru havárie bylo zjištěno, že nikdo nemohl přežít. Fotbalisté Uruguaye začali mistrovství světa nečekanou remízou 1-1 se Saudskou Arábií. Saudové v dalším zápase vyzvou Španělsko a Uruguay narazí na ostrovní africký stát.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Počátku dne bude slunečno, jasno až polojasno, v severovýchodní polovině území místy zvětšená oblačnost. Od západu bude přibývat oblačnost na celém území a v Čechách čekáme už během dne na Moravě a ve Slezsku až večer místy občasný déšť nebo přehánky. Na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 25.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Kromě uzavřené D6 si dejte pozor taky na D2 ve směru na Brno. Máme tam hlášenou nehodu na půltém kilometru, kde se srazily dva osobáky.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Beastie Boys a jejich Fight for Your Right, bojují za svoji pravačku v 6 hodin a 39 minut. Přátelé, pokud nemáte o víkendu do čeho nebo do koho píchnout a rádi byste na nějakou hezkou akcičku, tak tady máme tip na jeden nebo vlastně dvojitý festival, a to Rock In.
1: Ano, tentokrát v Pardubicích, přátelé, kam vyrazí i celý náš rock rádiový tým, takže tam budou hostesky, můžete si u nás ve stánku zakoupit nějaké hezké předměty jako merch, který jinak seženete pouze na našem webu www.rokovýradio.cz. No a my pro jednoho z vás opět máme 10 lupení.
0: Takže pokud nemáte v pátek 19. června co dělat a chcete do Pardubic na Rock In na kapely jako Koblížci, Alkohol, Horký Žeslíže, Trautenberg nebo Traktor, tak není nic jednoduššího.
1: Než napsat... Ne.
0: Nafotit?
1: Nafotit. Ano, důležitý nafotit snímek vás a vaší party, ze kterou byste případně chtěli vyrazit, a poslat nám to na studio@rokovyradio.cz. Samozřejmě čím originálnější, tím lepší.
0: Čas na to máte do tohohle čtvrtka 18. do 15. hodin, potom Mezinárodní porota nevědomých vybere ten nejkrásnější, co nahmataj, a šťastlivce v pátek ráno vyhlásíme v rokovém rozjezdu.
1: Takže držíme palec.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Už za chviličku nás čeká německý skvost Rammstein Zigzag.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
9: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
11: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
15: Senkor.
16: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
17: Vše pro bagr.cz.
18: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
19: Stavebniny Dek přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na dek.cz.

0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 9 minut do 7, Zuzko, je to tvoje.
2: Nevšední úlovek si dopřáli policisté v Kalifornii, kdy si šli po noční službě koupit kávu a zaslechli slabé volání o pomoc. Hlas patřil muži, který den předtím údajně vyrazil za lupem, ale uklouzl na střeše, spadl do 6-metrové hloubky a zaklínil se mezi zdi prodejny a sousedního kina.
3: Tomu se říká karma, ale velmi rychlá, člověče.
2: Šílený, fakt.
3: Nestihá nic šlohnout.
2: Museli to probourávat, trvalo jim to 12 hodin, než ho tam tu dostali.
1: Oni ho museli jako probourat a...
2: Jo, a několik zdí dokonce, protože se dostal doopravdy do místa, kde byl zaklíněný a nešlo ho tam tu dostat.
3: A to měli hlubokou prodejnu. 6 metrů.
1: Ne, nevím, co tam prodávali.
3: Vysoko a hlubokou.
1: No a proč ho tam nenechali?
2: Mohli, viď?
3: Já bych ho tam taky nechala.
1: Tak když
3: se kradl.
1: No, házeli se lidi...
3: Ten krade, do pekla se hrabe.
1: Ano, dřív se lidi házeli do hladomorny, to bylo skoro peklo, že jo, to bylo taky hluboko, tam tě hodili, ty jsi zlomila nohy, ruce, pak se tam chvíli plazila, pak jsi zdechla.
3: Tak.
2: Teďka je taková zvrácená doba, no.
1: Že se pomáhá
3: těm... Dneska se zachraňuje kdejaký plebs.
1: Jakože já se omlouvám, že to trvalo tak dlouho, řekl majitel prodejny, že jsme vás nezachránili dřív, příště až přijdete, tak vám ten lup dáme před těma dveřma. No,
3: přesně.
1: Tak to je hezký. Ať je moderní svět.
3: Ano, ale karma hezká, líbí se mi to. Děkujeme, Zuzanko, krásné to bylo.
1: No a teď už si dáme další muziku. 100 zvířat, který zpívají o tom, jak to bylo, že nikdy nic nebylo na Rock Radio.
4: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není, nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

0: Tam, tam, tam. Motorhead a jejich Iron Fist, železná pěst, dohrála na Rock Rádiu 2,5 minuty před 7 hodinou raní.
1: To zní jako něco perverzního, tak si pojďme radši dát zprávy.
0: No to nezní, to je. To by bolelo.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom. Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, máme 7 hodin, jsou tu další zprávy. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura se dnes ve sněmovně setká se svým slovenským protějškem Richardem Rašim. Oba politici by měli podepsat memorandum, kterým zřídí cenu za československou vzájemnost. Městský soud Brně se dnes začne zabývat případem vojáka, který loni v září napadl nožem šéfa sekce zpravodajského zabezpečení armády Romana Hyďhu. Státní zástupce na muže podal obžalobu mimo jiné z těžkého ublížení na zdraví. O Hyďhově napadení tedy informoval server Aktuálně.cz. Voják podle serveru brigádnímu generálovi pořezal ruku. Prezidenti Ruska a Ukrajiny Vladimír Putin a Volodymyr Zelenský jsou otevřeni krokům k vyřešení války na Ukrajině. V pondělí to podle agentury Reuters prohlásil prezident Spojených států Donald Trump. Ten přicestoval do Francie na summit skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7. Na atletické zlaté tretře dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského mítingu zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa.

0: muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: D6 je momentálně uzavřená ve směru na Karlovy Vary, se bouralo na 26,5 kilometru, srazil se tam náklaďák s osobákem a probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce. V Praze se řeší nehoda v ulici k Barandovu, v Dačicích se bouralo na Nádražní ulici a taky na D2 se bouralo ve směru na Brno na 0,5 kilometru.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio, rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Ať vás dneska v práci nevyndávají ze zdi, vám přeje Honza.
4: A Zuzka.
3: Necelý 3 minuty po 7 v úterý 16. června. Já si myslím, že kdyby ten zloděj měl doma mobilní klimatizaci Sennheiser Wi-Fi, tak by nikam nezapadl, protože to je tak široká, že by tam se nevešla do té díry.
4: To je možný, každopádně my tady jednu máme pro vás, přátelé, stále si u ní ještě půl hoďky můžete psát na náš Messenger, Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a po 7:30 zvedejte telefon.
3: Držíme palce a teď si zahrajeme AC Blesk DC a Hells Bells.
0: Rock Radio.

0: Macbeth a jejich Galaxy na Rock Rádiu v 7 hodin a 12 minut. Je úterý a já tu mám teďka při úterku jednu novinku. My už jsme mluvili o tom, že 10. července vychází nový album Rolling Stones, Foreign Tongues. Už jsme taky říkali, že vyjde speciální edice vinylů v barvách mistrovství ve fotbale. Ale teď Rolling Stones spolu s vydavatelstvím Marvel oznámili, že vydají ještě další speciální edici pro milovníky komiksů, protože Stones jsou údajně takový rockový superhrdinové už ve svém věku, že ještě pořád jako brázdí pódia, tak se spojili s Marvelem a vyjde ještě další limitovaná edice. Bude celkem 5 ještě jiných designů, kde bude Spider-Man, Thor, Kapitán Amerika, Hulk anebo Wolverine, a fanoušci komiksů a Marvelu a zároveň Stonů si můžou koupit speciální obrázek, speciální vinyl.
1: To bude krásný, škoda, že nemám přehrávač.
0: A máš ráda komiksy nebo nemáš
1: ráda komiksy? Mám ráda komiksy, no.
0: Tak a ty komiksový filmy, takový ty...
1: Hele, jako nejsem takový ten psychopat, co by musel na každý díl jít jako do kina. Já to tak jako doháním ve svém stařeckém věku, že postupně vždycky, když to jako někde zahlídnu, jak se na to podívám. Já jsem bývalýho přítele, se kterým jsme chodili, protože on do toho byl docela velký fanatik, ale já osobně až tak moc velký fanatik do toho nejsem.
0: A tvůj oblíbený superhrdina?
1: Přemýšlím,
0: kromě
1: který
0: mě.
1: Z nich. Mně se docela líbí Thor.
0: Thor, dobře, já nevím, který to je, ale
1: to
0: určitě
1: je
0: hezky.
1: To je má velké kladivo, ten tak ten se mi páčí.
0: Dá do tebe 4 rány a už bude hotovo. Dobře, tak kdybyste chtěli náhodou si koupit Thora na nový desce Stonů, tak si to musíte objednat online, ale vychází to 10. července. A my jdeme na další muziku, dáme si Clash. Should I stay or should I go? Mám zůstat nebo jít pryč?
1: Já bych šla pryč.
0: Tak čau.

0: Ladíte Rock Radio v 7.21 a tohle byly slovenský Iné kafe a jejich Keď odchádza někdo. Někdo odchádza, keď ti dohraje pěseň a my budeme teďka zase o něčem mluvit, ale vezmeme si jejich kolegy z jiný slovenský party a to od bláznů z Horkýže Slíže, který se po 5 letech vracejí s novým albem. Ty se s nima potkáváš na Rock Inech.
1: Pravidelně.
0: Už hrajou něco z nový desky?
1: Hrajou aj nové pěsně,
0: nové.
1: Z nové desky, ano.
0: A prozradili ti už něco o albu?
1: Nič.
0: Nič, tak to je, tak dobře, tak já v tom případě to prozradím sám. Album se jmenuje 3 tečky a čarovné slovíčko a ano. Otazník, což je geniální název. Pro Čechy samozřejmě a kouzelné slovíčko, že? Má tam být 16 nových pecek. Deska se má křtít 28. srpna u nich doma vnitřně, na jejich vnitřně. Určitě.
1: Tak vnitřně ale se pokřtí určitě taky nějaký panáček proběhne, to bych se nebála.
0: Musí pochev vnitře, na festivalu Slížovica. Zajímavý je, že jsem se dočetl, že kapela se prý vrátila k tradičnímu způsobu práce, že dřív si posílali nápady, že jo, vzájemně do svých studií doma, dávali to dohromady, teď se zase sešli hezky ve zkušebně a po staru to tam všechno dali dohromady, nabouchali, než ten materiál vzniknul.
1: Hlavně oni mají krásnou kytaristku z Prahy, ona Češka, Verunka.
0: No to se mi právě strašně líbí, no. Jsem se podívat někam na Rokin.
1: Jediná žena v kapele, ano. A ještě je Zrska.
0: No to se mi líbí ještě víc, že zrzává střecha, mokrý slep.
1: Nebuď obsedný.
0: Nebudu. Na desce prej by měli mít hosty od Trautenbergů a z kapely Chat. Už teďka před prázdninama slibuju, že vyjde novej single s klipem, takže se můžeme těšit. Máme, že už 14 dní do konce června, takže něco takového je na spadnutí. No a na podzim kapela vyjede na samostatnou koncertní šňůru, která se jmenuje Čarovné tour 2026. Startuje 9. října u nás ve Valašských Kloboukách a na navštíví u nás takový místa jako Brna, Jablonec nad Nisou, Kolín, Karlovy Vary, Kralupy nad Vltavou, Ostrava, Boskovice, Most nebo Dačice, takže dokonce i v Mostě budou kucí.
1: A u nás Dačicích?
0: No možná tam dojedou, no, nevím, když jedeš do Mostu, tak tam Bůh ví, co se ti stane s dodávkou za tím, co koncertuješ.
1: To já nevím, já jsem v Mostě byla jenom jednou, myslím, loni jsem tam měla ty okna těch dodávek. Bylo to v Mostě?
0: Já nevím, asi jo. Jo. A bylo to hezký, ne?
1: Jo, pěkná benzínka.
0: Tak se, přátelé, těšte jak na podzimní tour, tak na novou desku Horkýže Slíže. Já doufám, že určitě nějaký single zazní i v Éteru Rock Rádia.
1: Ano, a naživo je můžete slyšet, jak už jsme říkali, v rámci festivalu Rock In.
0: Za chvíli další muzika. Budu Oasis a Wonderwall.
2: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hausbrand Café, per favore?
5: Si, signora.
6: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Un, dos, tres!
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Awarashar!
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragueboats.cz.
9: Už vím.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
12: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
13: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: Kontejnery Siegel, dobrý den.
16: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
15: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
16: A jak to děláte?
15: Jednoduše, jsme Siegel.
17: www.siegel.cz.
18: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.

0: Wonderwall, Oasis, Rock Radio, minutu a půl po půl osmí, pojďme na zprávy se Zuzkou.
1: V práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
2: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor.
1: Rock Radio. Co se děje?
3: Hezké ráno, krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela u Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Vážně zraněný řidič je osobního vozu. Dálnice se podle Národního dopravního informačního centra uzavřela na 26. kilometru. Neprůjezdná je mezi exity 25 u Tuchlovic a 32 u Nového Strašecí. Při pondělní nehodě amerického strategického bombardéru na letecké základně v Kalifornii zahynulo všech 8 členů posádky. Letadlo po pádu schořelo a po shlédnutí záběrů havárie bylo zjištěno, že nikdo nemohl přežít. Fotbalisté Uruguaye začali mistrovství světa nečekanou remízou 1-1 se Saúdskou Arábií. Saudové v dalším zápase vyzvou Španělsko a Uruguay narazí na ostrovní africký stát.
1: Rock Radio. Počasí.
3: Aktuálně máme venku slunečno, v severovýchodní polovině území místy je zvětšená oblačnost. Od západu bude oblačnosti přibývat na celém území. V Čechách čekáme už během dne, na Moravě a ve Slezsku až večer místy občasný déšť nebo přehánky. Na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty do 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 25.
1: Rock Radio. Doprava.
3: Kromě uzavřené D6 si dejte pozor taky v Benešově na Nádražní ulici, kde se srazila motorka s autem. V Praze se bouralo v ulici k Barandovu a v Brně se řeší velká nehoda. V Husovickém tunelu je to průjezdné pouze levým jízdním pruhem.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Zuzko, díky, jedem dál, tohle jsou Škvoři a jejich Kámen.

0: Škvoři, kámen na Rock Rádiu 7 hodin 37 minut. Jestli je něco tvrdý jako kámen, tak je to naše naprosto nesmlouvavý vybírání dnešního šťastlivce, který dostane klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: A jak tomu mám říct co? Říkal ho, nem rychle zvedni se, jdeme rozdávat a pak...
0: No řekni něco hezkýho, potěš tak naše posluchače. Do celýho. Tak si zase lehnout.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Tak co koupelna, hotová?
4: Sypeš.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
4: Jo, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
4: Větrák, co?
3: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
5: Ventilatory.cz.
6: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
7: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
10: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
11: Luboši, ty ho nevím, ho!
10: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
15: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
16: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
17: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.
2: Rock Radio.
0: Je 7 hodin 41 minut, rozdáváme další klimatizaci Wi-Fi od firmy Senkor a jejím šťastným majitelem se právě stal Martin ze Stařechovic. Dobrý ráno přejeme.
1: Dobré ráno.
18: Ahoj, ahoj, čau, čau.
0: My tě zdravíme, prosím tě, ale ty nezníš úplně jako stařec ještě, podle Stařechovic.
18: To ne, ještě ne, ještě ne. 38 teprve, no, takže mladík, že?
1: Ježiš, takové... jsi mladší než my oba dohromady.
0: No to jo.
18: To je dobře, to je dobře.
1: To je dobře. Jak pro koho?
0: Možná to ještě přehodnotíme, asi teďka nenápadně zavěsím. Hele, Martine, prosím tě, ty jsi psal, že máte okna, všechny okna na jižní stranu a někdy je to fakt peklo, takže vy máte nějaký domeček s paní?
18: Jo, jo, máme, no, máme pospravované starší domeček a všechno na jižní stranu. Jako je to super, no, jako sluníčko, že svítí, světla je dost, ale jako jak přijde to léto a takový ty 35 plus, tak je to docela sada. No.
1: Zase bohatý lidi s vlastním barákem, co my tu vybíráme, samé milionáře tu.
0: Přesně,
18: určitě, proč to? Určitě, určitě. Proč to milionáře, možná tak.
1: Taky jsi, doufám, zadlužený jako pán ze včera na 4 generace dopředu, doufáme.
18: No, ještě ne.
0: Dokonce není. Takže seš o to bohatší, no to je dobrý.
18: No, ale čeká nás ještě střecha, takže ono to přijde asi, no, bohužel.
1: No, střechy, to je drahá investice v dnešní době.
18: Je to neštěstí takový, no, ale tak bohužel, no.
0: No, ale zase, kdybyste tu střechu neměli, tak potom hezky větráte a pak tu klimušku nepotřebuješ a můžeš ji někomu půjčit.
18: Tak to určitě, bychom to pošilnili zase dál, když tak.
1: Vzhledem k tomu, že na kolečkách, tak ji můžeš dotlačit sousedovi.
0: Tak.
18: Supervi, jo.
0: Prosím tě, Martin, my už tě nebudeme zdržovat, zdravíme tě do Stařechovic, moc si klimošku užijte, až dorazí. Uh-huh. Ty si teda mimochodem prozradil ještě tady mimo éter, že odjíždíte ještě na pár dní k moři a vracíte se ve středu, kamže to jedete?
18: Do Turecka fakt.
0: Do Turecka, no tak, no. Jako chci říct, že jsme dali klimošku někomu, kdo má barák, není zadlužený a ještě teďka jde na dovolenou do Turecka.
1: Turecka, no tak to je rovno. Přepříště se snaž podle Bia vybírat nějaký chudáky, Honzo, děkuji.
0: Už nám nepiš, prosím tě, už nevolej.
18: Dobře.
1: Ale Martin, tak se měj krásně, doufám, že jsme ti zlepšili začátek týdne.
18: Určitě, super, fakt bomba, děkuji moc krát. A jestli bych mohl pozdravit ještě tady kluky Sepčena do dílny, oni to všichni poslouchají, takže já jim mám radost taky z toho. Tak budu to s nima muset oslavit, no.
1: Zdravíme chlapce do dílny.
18: Dobře, díky moc.
1: Tak ahoj, hezký den.
18: Ahoj.
0: Hezký ráno, Martine, čau.
5: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor.
1: Teď už Ozzy Osbourne a Lita Ford, Zavřít oči navždy, to bych ještě pár let počkala.
0: No ty dobrá angličtina, já bych u tebe objednala i celý třeba
1: bedna s jabkama. Já budu robit kurzy, přihlásíš se?
0: Ne.

0: Tohle byla dobrá probouzečka před osmou. A nur ein Mensch.
1: Slyšíš to?
0: Co?
1: Slyšíš to?
0: To ticho? Tady někomu trošku šiblo?
1: Ne, to je strýda Marcel na motorce.
0: Je tak.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK, fotbaloví znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn. Kanoníři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného. Dokázali celou sezónu projít bez porážky, když 26krát vyhráli a 12krát remizovali. Vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí v mistrovství světa superbajků, by nejspíš trumflo i ten víkend Gunners. Narážím na fakt, že Nicolo Bulega v italském Misánu získali 25. výhru v řadě, z toho 21 jich je z letošní sezóny. A vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících 5 závodních víkendů a stát se v sezóně neporaženým mistrem světa, což je jen těžko představitelný výkon, tedy těžko představitelný byl na začátku sezóny. Teď se spíš všichni ptají, jestli to tedy klapne. Někde jsem zaslechl, že takováhle dominance superbajkům škodí, což je na jedné straně pravda. Na straně druhé je vzrušující fakt, že bychom mohli být svědky a přímými účastníky historické chvíle. A pak je tu ještě další fakt, abychom se tedy opět dostali k tomu fotbalu. Vzhledem k tomu, že italští fotbalisté po druhé za sebou na mundialu chybí, upírají se zraky, tyfózy právě k motorkám a oslava titulu bez ztráty kytičky, to by teprve byla oslava.
2: Rock Radio Motokeci.
4: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
2: Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek.

0: Kapela Katapult, která si nedávno dala oraz, jejich hlupák váhá a dvě a něco minuty do 8 hodiny.
1: A my jsme taky hlupáci, ale neváháme a máme pro vás zprávy.
0: Už za chvíli se Zuzkou.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagry, brds.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: Potisk, potisk, dárky, Bilabil, CZ.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
9: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
10: Potřebujete dětské kolo?
11: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
10: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
11: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
10: Raskal
11: a Bíny.
10: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
9: Happysport.cz.
12: Střešní okna Fenestra.
13: Fenestra?
12: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
13: Fenestra?
12: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, máme 8 hodin, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká ho i oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo setkání se starosty, se kterými chce hovořit o stavbě jaderných bloků elektrárny v Dukovanech. Lékař z Pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedl na 250 pacientů převážně vyššího věku. Neoprávněně od nich požadoval peníze za léky, vyšetření a zdravotní úkony, které přitom byly hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po dvou letech zrušilo svou blokaci. Fotbalisté Belgie na úvod světového šampionátu remizovali v Seattlu s Egyptem 1-1. Egypťané otevřeli skóre hned z první střely na branku.
0: Rock Radio, počasí.
1: Dnes bude od západu přibývat oblačnosti na celém území. V Čechách čekáme už během dne, na Moravě a ve Slezsku až večer místy občasný déšť nebo přehánky. Na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 25.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: D6 je kvůli vážné nehodě stále uzavřená ve směru na Karlovy Vary. Boural se na 26,5 kilometru. Na D10 se řeší taky velká, ale uzavřená ve směru na Karlovy Vary. Boural se na 26,5 kilometru. Na D10 se řeší taky velká nehoda ve směru na Turnov.

0: po 8 v úterý 16. června. Tak co, vy moje květinky, vy moje sluníčka mého dne?
1: Já mám dneska hezčí den na chodbě Xindlix, prosím vás.
0: Já jsem ho viděl.
2: Budou všichni úplně nadšený.
0: A myslím, že mě nepoznal.
1: Když se to nevěděli, máme na chodbě Xindlix.
0: Hele, mohli bychom ho vzít sem?
1: Mohli, viď?
0: Viď?
1: Mám se jít zeptat.
0: Jakože, jestli je to on?
1: Ne, jestli by šel dovnitř.
0: Dobrý den.
1: Zase vás... jsme ty divný postižení lidi, kteří jsme se potkali u kávovaru, nešel byste s náma dovnitř.
0: A jste to vy, nebo je to Václav Faltus? Dobře, nic. No tak přátelé, pojďme radši na další muziku. Midnight Oil, Pelechy hoří.

0: pan Ellis Koprů a jeho Frankenstein. On říká, to hrozně pobavilo. Já jsem se teda taky sama sobě zasmála a Zuzka mi řekla, prosím tě, hlavně nebuď vtipná. Takže zhruba takhle naše crew vnímá moje trapno humory.
1: Realita je, že už se tomu smějeme tady asi 5 minut, přitom si myslím, že už jsme tady zandali jiný fory za tu dobu, co to jsme spolu, ale Ellis Kopr je
0: dobrý, no.
1: Dal bych si okurky. No nic, nakládačky. Dneska je úterý 16. června, mám tady zase historický okno pro tebe. To se tolik chlámat nebudeš, ale uvidíme, no. Cizí neštěstí vždycky pobaví. 16. června roku 2016 měl koncert americký zpěvák Meatloaf, a to v Edmontonu v Kanadě. Už byl v té době nemocný, měl poměrně vzácnou poruchu srdce, trpěl na rehydrataci a všechno tohle ho na tomhletom koncertě dohnalo, doslova. Jo, zpíval svůj největší hit I Do Anything For Love. I do anything for love. To je ono, že jo?
0: Vážně.
1: No, jo, jo.
0: Bych to nepoznal takhle instrumentálně.
1: Ne, promiň, já ti opak pustím. No a během tohohletoho songu pustil mikrofon na zem, plácnul sebou na pódium a omdlel.
0: A lidi si mysleli, že to patří k show, ne?
1: No, vzhledem k tomu, nebo možná spíš jako bohužel pro něj, kapela ještě chvíli hrála, takže to tak vypadalo. A hlavně jeho zpěv zněl dál.
0: Jo, takže on měl playback, děda.
1: Jo, jakože v podstatě tenhle ten nešťastný pád a jeho nemoc odhalila, že v té době už používal některé písničky nahraný na sample a že tam ten svůj mladický vysoký hlásek pouštěl, což on teda nikdy nepřiznal, nikdy to nepotvrdil a vždycky tvrdil, že to prostě byla nějaká chyba, ale bylo to úplně jasný. Záznam dokonce si lidi můžou najít na internetu. Nicméně vydržel pak ještě 6 let, zemřel až 2022.
0: Jo, tak já studuji hned najít, to mě určitě pobaví.
1: Já si jdu dát nějaký okurky s koprem a vy si dejte Iron Maiden a Run to the Hills na Rock Radio.

0: Tania, nostalgie na Rock Rádiu v 8 hodin a 20 minut. Já tady mám jednu takovou ptákovinu, teďka pro tebe, ty tu určitě hodně oceníš, protože máš ráda rockery a tvrdý drogy. Ne? Dobře?
1: Už ne.
0: Kapela Mötley Crüe.
1: Rockery mám ráda, tvrdý drogy už ne, takhle jsem to chtěla upřesnit. Dobře. Ano.
0: Kapela Mötley Crüe, bubeník Tommy Lee nedávno byl v nějakém podcastu a bavil se tam o tom, jaký byly ty jejich drogové záležitosti, začátky a průběhy, a vyprávěl o příhodě, jak jednou s Nicky Sixem někde byli na nějakém koncertě, leželi na hotelu v Houstonu někdy ve 2-3 ráno, už proběh jako kokain, heroin a nějaký další záležitosti, oni si to tehdy jako pouštili, dožili taky, a nebylo to moc jako hezký. A došly jim drogy, neměli už co dalšího si dát, taky nenapadlo nic lepšího, než že teda do té stříkačky zkusej dát Jacka Danielse, který byl na tom hotelu, že si ho tam jako šoupnou. A že prej nějakou chvíli to fakt jako dělali, než došli k tomu, že už jako toho berou tolik, že by mohli jít na léčení. Pak teda už
1: já myslím, se že se pak kluci probudili s rukou v nočníku, že buď přes ten množství drog už si ani nepamatujou, co přesně si píchali, každopádně bych to nedoporučovala, protože kromě toho, že může samozřejmě dojít k náhlé ztrátě vědomí, k útlumu dýchání, zástavě dechu, porucha srdečního rytmu, otrava alkoholem, kromě toho zánět žil, poškození tkání, závažné infekce, včetně sepce a takovýhle lahůdky, takže si myslím, že už je trošku zmatený starý svetovaný pán, který má trošku zkreslený představy o tom, co se na tom hotelovém pokoji dělo, ale to vůbec nevadí, tak ho máme rádi.
0: Jo, já si myslím, že i po tomhle bych ho měl rád, ale docela by mě to zajímalo, jak to vypadá, ale neskoušel bych to být vámi.
1: Já taky ne, a my dva to určitě zkoušet nebudeme.
0: Takže to byl vstup o drogách a o Mötley Crüe a za chvíli si dáme další muziku. Bude Tom Petty a Learning to Fly.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Vytáhni Jendu!
5: Co říkáš? Výtahy jedna?
4: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
5: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
4: Povídám, vytáhni Jendu!
5: No jo, výtahy jedna!
6: Teď my už máme výtahy jedna.
5: Jendo?
7: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
8: Jendo, ty seš ale bedna!
9: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
10: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
11: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.

0: Pohodová pecka Toma Pettyho Learning to Fly dohrává jenom pár vteřin před 8:30, což znamená, že jsme doplachtili krásně až na další přehled novinek a informací ze světa fotbalového mistrovství se Zuzkou.
1: Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Slušnej výkop na Rock Radio.
2: Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudí Tori Pensová. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii. Zápas začne v 18 hodin a připomenu, že svěřenci trenéra Miroslava Koupka na úvod šampionátu podlehli Korejcům 1-2 a v boji o postup ze skupiny potřebují zvítězit. Přidáme ještě krátké informace z posledních zápasů. Fotbalisté Nového Zélandu hráli na mistrovství světa v Los Angeles s Iránem 2-2. Fotbalisté Uruguaye začali mistrovství světa nečekanou remízou 1-1 se Saudskou Arábií. Dnes se proti sobě postaví ještě Francie a Senegal v 21 hodin.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rock Radio. Doprava.
2: Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela dnes ráno u Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Na D10 máme vážnou nehodu ve směru na Turnov na 3,5 kilometru. Je tam v sobě 3 dodávky a 3 osobáky. Na místě zasahují záchranáři a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Potom se bouralo na D1 ve směru na Ostravu na 368 kilometru a taky na D2 ve směru na Brno na 2,5 kilometru.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
1: Rock Radio.
0: Zuzko, díky, pokračujeme dál. Mám tu pro tebe Nirvánu, About a Girl, o holce.

0: Přátelé, máme po půl devátý, ladí Rock Radio. Za chvíli bude 9, přijde Kamil a bude rokový dopoledne. A to se stane i zítra ve stejnou dobu, v 9 bude zase rokový dopoledne. A kromě toho...
1: Bude středa.
0: Jo!
1: Náš oblíbený den v týdnu bude
0: a
1: středa.
0: A víte, co se děje ve středu?
1: Ano, ve středu chodí hvězdný host a nejinak tomu bude i zítra.
0: A zítra přijde speciální hvězdný host, protože jich bude dokonce 7. Nebo 7, to je kapela.
1: Myslím, že jich 7 nebude, aby jsme tady nelákali na něco, co se nestane. Takový grupáž, jako vešli by se sem, studio je poměrně velký, ale myslím, že jich bude trošku míň.
0: Takže bude to kapela 7 z Mladé Boleslavy, kdo přijde, nevíme, to se dozvíme. Nicméně, pokud byste zítra chtěli v 9 si poslechnout zase nějaký hezký povídání o muzice s našimi hosty, tak budete správně na vlnách Rock Rádia.
1: A kdyby to náhodou nikdo nestíhal, tak nezoufejte, vše najdete ještě stejný den na všech streamovacích platformách a taky na našem webu www.rockoviradio.cz v podcastech.
0: Takže to bude zítra, no a co bude za chvíli? Tři sestry a ať seš punk.
2: Trenírkárna.cz.
3: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu pórobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu pórobetonových. Více na DEK.cz.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
8: www.projektantbudoucnosti.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
12: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
13: Vinetu!
12: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Na Rock Rádiu dohráli Volbeat Dagen 4 a my budeme mít za chvíli 9:00, takže se s vámi dneska, přátelé, loučíme.
1: Ano, nás čeká cesta do Sedlčan.
0: Proč? No jo, vlastně jo. Co tam jdeme dělat?
1: Zabít se v Bugině.
0: Super!
1: Jupi! Ne, musíme jít pomalu, aby se nám nic nestalo. Přátelé, jedeme na představvačku nový Buginy. Já beru pana Buráčka, takže řídit bude on, že mu věřím mu o něco víc než Honzíkovi, takže to předám asi jemu a uvidíme, jak to dopadne.
0: Firma CF Moto představuje nový krásný stroj Gladiator Z10 Turbo a my budeme mít to štěstí, že si ho můžeme zkusit řídit. Takže si myslím, že není nic lepšího, než takhle v úterý dopoledne položit na budku Buginu za 3/4 míče.
1: Ježíši Kriste, já říkám, já to řídit nechci, já budu jenom jako spolujezdec s panem Buráčkem a budeme mávat z okýnek jako anglická královna.
0: Každopádně z této dnešní taškařice budete potom mít na našich sociálních sítích nějaký krásný video, abyste se nám mohli smát.
1: Tak se mějte krásně, páček slibáčík.
0: Zase zítra, čau.

0: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
3: Slyšíš to? Tady cestou na Sněžku můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa,
5: Trautenberg,
6: Rybičky,
5: Migové,
6: jdeme na Hrady.
5: 8 hradů,
6: 8 víkendů,
5: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa,
5: Harley,
6: Vypsaná fixa,
5: Krucipisk.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři, Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle není jen festival,
6: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 giga dat gratis a opakovaně.
9: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: Na zdraví. O Hidžově napadení tehdy informoval server Aktuálně.cz. Voják podle serveru brigádnímu generálovi pořezal ruku. Muži hrozí až 10 let vězení. Prezidenti Ruska a Ukrajiny Vladimír Putin a Volodymyr Zelenský jsou otevřeni krokům k vyřešení války na Ukrajině. V pondělí to podle agentury Reuters prohlásil prezident Spojených států Donald Trump. Ten přicestoval do Francie na summit skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7. Na atletické zlaté tretře dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského meetingu zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude polojasno až oblačno, už ale bez srážek a denní teploty mezi 20 až 24 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: A začneme v Turnově, v ulici Palackého se řeší nehoda dvou osobních aut na místě policie. Je to průjezdní s opatrností a dejte si pozor i v Olomouci, v ulici Hodolanská, tam je nehoda dvou osobních aut a komplikuje tam průjezd, tak počítejte s omezením. Šťastnou cestu!
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový dovolené.
2: 5 minut po 9. hodině startuje rokový dopoledne s datem 16. června, máme úterý a s vámi je Kamil Dráb. Já vám přeju hezký den, ať už nás posloucháte při práci, odpočinku nebo třeba nějakých sportovních aktivitách. No, to je zajímavý, takových věcí, kde by se dalo poslouchat Rock Radio nebo při jakých činnostech je strašná spousta, ale to tady teď nebudeme vyjmenovávat. Pojďme si radši říct, co nás čeká za muziku. Genesis, Pearl Jam, Linkin Park a právě teď Panoptico, nech mi tu číslo.

0: 9 hodin a 21 minut na Rock Rádiu dozněli Genesis. Tak dneska máme úterý, to znamená, že do čtvrtka, do 18. můžete posílat svoje fotky na e-mail studio@rockoviradio.cz, pokud byste chtěli vyrazit na Rock in Pardubice, který proběhne tento pátek. A samozřejmě se jedná o celou vaší partu. Vy už ten systém dobře znáte, to znamená, pokud byste chtěli vyrazit v pátek na Rock in, tak stačí celá fotka vaší party, se kterou objíždíte festivaly, koncerty, a můžete od nás dostat 10 lupenů a užít si tak v Pardubicích koblížky, alkohol, horký žeslíže, Trautenberg a taky traktor. No a samozřejmě i celý tým Rock Rádia, který tam bude pro vás, v čele s Petrem Jandou, který ho znáte dobře z našeho odpoledního vysílání, a ten vás festiákem provede. A samozřejmě tam budou i naše slušní holky, který vám přivezou i náš slušnej merch, takže si budete moct koupit nový trička. Všechno to uzavřeme, jak jsem říkal, ve čtvrtek v 15 hodin, no a v pátek v rokovém rozjezdu se dozvíte, kdože je ten šťastlivec a kdo může vyrazit 19. června do Pardubic na Rock in Town. Tak posílejte a hlavně doražte.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a my pokračujeme v muzice. Za chvíli si dáme Rybičky, Royal Republic anebo taky Lynette Skynet.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
4: Vše pro bagr.cz.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr.cz.
6: Potisk trička. Bilabel.cz.
7: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětství.
8: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia na www.rockoviradio.cz.
7: To je tu práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
8: Slušnej rockovej e-shop na rockoviradio.cz.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
10: Senkor.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
12: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
14: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
15: Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: 9 hodin 39 minut na Rock Rádiu doznívají Lynyrd Skynyrd a jejich Sweet Home Alabama. A jestli budete poslouchat zítra v tuto dobu, tedy mezi 9 a 10 hodinou, tak víte, že ve středu pro vás máme vždy hvězdního hosta. Zítra dorazí kapela Seven z Mladé Boleslavy, kterou dobře znáte z vysílání Rock Rádia, skladba Vyměřený čas nebo Hra s osudem nebo Provokatér. Tak ty už zlidověli, co se týká našich posluchačů, takže si je budete moc užít. A chlapci nám přijdou představit svoji novou desku, nebo respektive makají na nový desce, která už měla být sice hotová, ale ještě se jim to nepovedlo dokončit, tak aspoň takovým návdavkem to, co nás čeká v příštích měsících. No a samozřejmě si s nima popovídáme o aktuální situaci v kapele Seven a taky obecně o historii a tak dále, aby jsme vám ji blíže představili. Takže zítra mezi 9 a 10 hodinou Seven z Mladý Boleslavy na Rock Rádiu. Teď si pojďme dát Valda Gang, dáme si taky Amarant nebo Hammerfall a i kulturní typy, protože máme úterý, víkend se blíží, má být krásně, teplíčko, tak určitě vás bude zajímat, jaký akce se chystají, kam můžete vyrazit, festiválky a tak dál. Tak si počkejte, my vám za chvíli poradíme na Rock Rádiu.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Hausbrand Café, per favore.
4: Si, signora.
5: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
9: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Domanský.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
11: Atención, señoras y señores!
12: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
11: Stres.
12: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
11: La Tropical!
12: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
11: Yesom!
12: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na www.latropical.cz.
11: Awarashar!

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
7: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
8: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
9: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším, Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Střešní okna Fenestra.
13: Fenestra?
12: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
13: Fenestra?
12: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
14: Rock Radio. Zprávy.
15: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální cena nafty dnes klesla pod hranici 39 korun za liter, zlevnila o 37 haléřů. Nejvyšší cena benzínu naopak pokračuje v růstu ze závěru minulého týdne. Dnes mohou čerpací stanice prodávat benzín maximálně za 1,40 korun a 1,50 haléřů. Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po dvou letech zrušilo svou blokaci. Rada EU informovala taky o zahájení vyjednávání o základním klastru s Moldavskem. Etická komise fotbalové asociace vyloučila klub MFK Karviná kvůli ovlivnění tří utkání z první fotbalové ligy. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Etická komise o tom informovala v prohlášení na webu s tím, že rozhodnutí ještě není pravomocné.
14: Rock Radio. Počasí.
16: Dneska bude polojasno až oblačno, ale beze srážek, takže pršet už nebude, pokud včera někde sprchlo. No a teploty, ty by se měly pomalu šplhat nahoru, takže dneska už mezi 20 až 24 stupni Celsia.
17: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
16: Jdeme na silnice, podíváme se do Prahy, v ulici k Barandovu je nehoda tří osobních aut, nebo respektive takhle dvě osobní auta a jedna motorka. Na místě policie, která tam nehodu šetří, tak tam počítejte s omezením a taky se zdržením v tomhle úseku. A ještě tady pro vás mám upozornění na nehodu, která se stala v Českých Budějovicích, v ulici Pekárenská. Tam je nehoda dvou osobních aut, která je tam vyšetřována za účasti policie, tak tam počítejte taky s omezením a projíždějte opatrně.
18: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
14: Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
16: Máme něco málo po 10. hodině. Kamil je s vámi, přeju vám hezký úterý 16. června a samozřejmě tady pro vás mám spoustu muziky, abyste si zase odpočinuli od mluveného slova. a mohli si zaspívat třeba Spolís. No tak to bych vám možná nedoporučoval obecně jako Spolící si zaspívat, ale u nás můžete. Spolís si dáme, dáme si taky Rage Against the Machine a na začátek pro všechny mamánky Krucipisk.

0: Tak to byly Green Day, něco málo po čtvrt na jedenácté na Rock Rádiu. A já koukám na aktuální stav rokovýho referenda, hlasování, který najdete na našem webu rokovýradio.cz, protože mě to vždycky zajímá, ovšem tento týden extrémně. Jsou tam moje oblíbený alba z 90. let, jednak už dnes v podstatě zapomenutá kapela Macbeth, která v roce 1992 vydala eponymní desku, jedničku, a myslím si, že s ní strhla lavinu, protože ta deska je výborná, známe z ní třeba píseň Galaxy, ale spousta dalších věcí, dokonce Olympix je tehdy vzal pod svá křídla a vzal si je na turné, tam jsem je taky viděl naživo a moc jim to seklo. Škoda, že potom v průběhu těch 90. let spadnul řetěz a v podstatě na konci 90. už kapela neexistovala, ale ta vzpomínka tady je, takže jestli máte rádi, tak můžete hlasovat pro ní. 34% z vás už tak učinilo. Maťo Ďurinda v roce 1997 vydal svoje solový album, který je trošku jiný než tvorba Metallica do té doby, i když deska Znovuzrozeně se jí trošku podobá, nebo respektive tam už ten směr byl nastartovaný po změně sestavy, ale přece jenom jsou to takový písničkový věci a ta deska zapadla. Teď se chystá její reedice, možná tedy nakonec to dopadne, uvidíme, ale tohle album by si to zasloužilo. Tak na něj můžete zazpomínat pod číslem 2 a tahle ta deska má 35% vašich hlasů. No a poslední, co je v nabídce, je kapela Merlin, tedy Dan Horina, kterýho jsme nedávno měli u nás na rozhovoru, tak jsme vzpomínali i na tohle album, který vyšlo nedávno i v reedici, tuším, že v roce 2022 na CD a hraje pořád skvěle. Ten obsah je taky vynikající a 31% z vás si myslí, že by v sobotu večer od 19 hodin mělo znít právě tohle album. Jak tak na to koukám, tak to bude asi těsný celý týden a bude se rozhodovat opravdu o poslední hlas až do poslední minuty. Tak jestli chcete někoho podpořit z těchto nabízených alb, tak máte možnost, já fakt nevím, já mám všechny tři desky rád a přemýšlím tady nad tím a nevím, komu je koho upřednostnit. Asi to spíš tentokrát nechám na vás. Pojďme si dát BSP za chvíli, Bon Jovi a taky Stratovarius.
1: Trenýrkárna.cz. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
4: A to je puch.
5: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
6: Ventilatory.cz.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Atención, señoras y señores!
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
8: Un, dos, tres!
9: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
8: La Tropical!
9: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
8: Awarashar!
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
11: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
14: Senkor.
15: Potřebujete dětské kolo?
16: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
15: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
16: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
15: Raskal
16: a Bíny.
15: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
16: Happysport.cz.
17: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to jsme.

0: rozkoši. Rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Krásně jsme to úterní dopoledne uklidnili. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, ústřední píseň krásného filmu z roku 1993 s Tomem Hanksem, Philadelphia, což je jeden z mých nejoblíbenějších filmů, který jsem kdy viděl. Je krásně zpracovaný a i po těch letech se na něj krásně kouká. Tady už samozřejmě Bruce Springsteen alias Boss, jehož přezdívka vznikla, takže na něj museli vždy členové kapely čekat, tak mu dali prostě přezdívku Boss, která zlidověla, tak tady už byl samozřejmě velkou hvězdou a i tahle ta píseň mu strašně pomohla. Měla nějaký ceny, nominace a tak. Samozřejmě nesmím opomenout, že to byl celosvětový hit, ale ze začátku to tak úplně nebylo, když Bruce Springsteen vstupoval na scénu, dokonce dá se říct, že mohl nakrásně skončit a vůbec bychom takovouhle megastar neměli, protože hlavně v prvních fázích jeho kariéry, kdy točil první dvě alba, tak ho gramofirma tlačila do podoby Boba Dylana. Chtěli mít z něho nový produkt, jakože takovou kopírku Boba Dylana, takže ho tam do toho tlačili, to se mu moc nelíbilo, taky ty dvě alba úspěšný nebyly, všechno se to zlomilo až s třetí deskou a když konečně přišel úspěch a Bruce Springsteen začal dělat to, co ho baví, tak se stalo to, že šel do sporu se svým manažerem a nemohl vydávat desky určitou dobu. Takže mu byla zakázaná jako jakákoliv jeho tvorba. No a on se soustředil na to, že ty svoje písničky teda dával všem okolo, protože říkal tak co, Bůh ví, kde je budu moc natočit, tak si je vemte, nebo je třeba ty interpreti slyšeli, jako třeba v případě Because the Night od Patti Smith, tak ta píseň slyšela a chtěla jí slyšeli na demáči, tak Bruce Springsteen, jo, tak si vem. Ale pak ho to samozřejmě štvalo, protože ty písně, který on dával ostatním interpretům, ať třeba můžeme vzpomenout kapelu Pointer Sister, nebo třeba Manfred Mann's Earth Band, tak, anebo zmíněnou Patti Smith, tak ty všechny bodovaly v hitparádách, jo, právě v té éře, kdy on nemohl nahrávat a točit. A on je slýchával z rády a slýchal, jak ostatní interpreti jsou na nich úspěšní a štvalo ho to a říkal si, kdy už konečně já taky uslyším nějakou svoji písničku z rádia a nebo ji uvidím na nějaký špičce hitparády. Musel si na to počkat, ale vyplatilo se to, co si budeme povídat. Tak Bruce Springsteena máme za sebou a pojďme se podívat na Dana Landu, dáme si Eventation nebo taky Europe a blížíme se k 11. hodině a to znamená, že si muziku budete přát vy v elektrickém obědě.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firma na zážitky
6: CZ.
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
13: Ekokom.
14: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším, prosím.

kočáře, padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Můza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A za to pro sebe.

ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, že je zastřelí a možná z toho má být poučení. Daleko od války tahám z obálky lásku až za poslední rozloučení.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
3: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Belavil, CZ.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www.siegel.cz.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Střešní okna Fenestra.
12: Fenestra?
11: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
12: Fenestra?
11: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
13: Rock Radio. Zprávy.
14: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Mladí by mohli získat výhodnější penzijní spoření. Ministerstvo financí navrhuje vyšší státní podporu i větší volnost při nakládání s úsporami. Novinky přiblíží za ministerstvo Filip Běhal.
15: Všem střadatelům do jejich 30. narozenin se státní příspěvky dvojnásobí na 40% z jejich měsíčního vkladu. Všem klientům do jejich 36. narozenin se nově zavádí možnost po minimálně 10 letech spoření jednorázově vybrat až třetinu vlastních úspor a jejich zhodnocení.
14: A to zcela bez sankce. Právo cestujících v EU na finanční kompenzaci při více než 3hodinovém zpoždění letů zřejmě zůstane zachováno. Zástupci Europarlamentu a členských států dospěli k předběžné dohodě stran ochrany práv cestujících v letecké dopravě. Jde o první aktualizaci těchto pravidel od roku 2004. Na atletické zlaté tetře dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského mítinku zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Hlavní program začne v 18 hodin.
13: Rock Radio. Počasí.
16: Ještě dnešní počasí, polojasno až oblačno, bez srážek a teploty mezi 20 až 24 stupni Celsia.
13: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
16: Tak co tam máme dál? Koukneme se ještě na silnice. Začneme v Praze, ulice Zenklova. Tak pokud tudy budete projíždět, počítejte s komplikací a se zdržením, protože se tam řeší nehoda osobního auta a tramvaje. No a ještě Přibyslav, ulici Tyršová, nehoda dvou osobních aut, je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh, jezdí se tam kivadlově, tak tam počítejte taky se zdržením a omezením. Tak dojďte v pořádku, šťastnou cestu.
13: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, elektrický oběd.
16: Tak jo, můžeme to rozpoutat, všechno zásadní máme za sebou, co jsme potřebovali splnit a teď už se můžeme věnovat muzice, konkrétně vám, posluchačům, protože vy máte možnost si napsat o svůj oblíbený song a já vám ho v příštích 60 minutách, pokud to bude v mých silách, rád zahraju. Napište si na náš Facebook do zpráv anebo na e-mail obed@rockoviradio.cz. Já myslím, že všechno víme, takže se můžeme pustit do elektrického oběda úterního s datem 16. června. S vámi je Kamil Dráb, 3 minuty po 11. hodině a jsou tady Offspring.

Tak tohle byly Offspring, který nám otevřeli dnešní elektrický oběd a my už pojďme na vaše první přání. Dorazila jich strašná spousta, jen jsem to vyhlásil, tak se tím budu muset trošku pořádně prošmejdit, ale už jsem tady vybral jedno přání, který dáme. Teď víte, jak jsem se zadechal, jo, a pak, že ta práce není náročná tady, čověče, hele. Tak kde to mám to přání, sakra? No vidíš to, tady. Jo, ahoj, zdravíme, nejlepší rádio na světě, co si takhle dát k obědu, nějaký vepřový, třeba porcelánový prasata od Kabátu, jen tak pro radost, pro zlepšení nálady, díky. Tak, jdeme to spustit.

Pretty Reckless na Rock Rádiu v elektrickém obědě, muzika podle vašich chutí a přání, a Žaneta si přála slyšet tuhle tu píseň. Já tady mám další skladbu nebo muziku. Zdravím tě, Kamile, měl bych jedno přání k dnešnímu elektrickému obědu, a to Arakain z dob hodně minulých, nějakou pořádnou flákotu z alba Trash the Trash nebo Schizofrenie. Díky, Honza napsal. Hele, já bych šel ještě hloubš, i když ono vlastně z alba Trash the Trash, ano, může to tak být, protože píseň Proč vyšla teď na nedávné reedici, takže se dá říct, že je součástí tohohle alba, ale v podstatě ano, protože v té éře vznikaly, ona by šla i na singlu s písní Amadeus, která se potom na albu Trash the Trash objevila, takže ji můžeme tak brát a dáme si ji. Takže teď to pořádně nakopneme, tak bacha, ať vám nezaskočí. Arakain a Proč?

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Housebrand Café per favore?
6: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
8: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
9: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Vytáhni Jendu!
12: Co říkáš? Výtahy jedna?
11: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
12: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
11: Povídám, vytáhni Jendu!
12: No jo, výtahy jedna!
13: Teď my už máme výtahy jedna.
12: Jendo?
14: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
15: Jendo, ty seš ale bedna!
16: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
17: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Super píseň z alba Crazy Nights z roku 1987 a samozřejmě od kapely Kiss, protože Paula Stanleyho, toho jste museli poznat, takovej specifický a jedinečný hlas, který jsme si dali teď na Rock Rádiu díky písni Reason to Live, která je právě z tohohle alba a zařídila to Petra. Další přání je od Adama, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Five Finger Death Punch a píše, bylo by to pro všechny, co poslouchají. Děkuji. Adame, nemáš zač.

Eagle Eye Sherry na Rock Radio Save Tonight a muzika podle vašich chutí a přání. Pohodovka do dnešního elektrického oběda, která krásně zapula, a to díky Ivaně. Další přání zní takto: ahoj, co takhle zahrát, prosím, Dlažební kosku od Brutusu na takový ten polední detox od přemýšlení. Tak to si myslím, že se hodí skvěle.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Domanský.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
7: Trautenberg.
5: Rybičky.
7: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
7: Harley.
5: Vypsaná fixa.
7: Krucipisk.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Tohle není jen festival,
5: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
14: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
15: Vinetu!
16: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
17: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
18: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
19: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
18: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
9: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.

Ich will a Rammsteini na Rock Rádiu a přání od Roberta, který jsem splnil. Další přání je od Marty píše. Ahoj Kamile, rád bych nechal zahrát nějakou pecku od Seven pro partu do dílny, ať nám to utíká. Ano, kapela Seven bude zítra hostem u nás na Rock Rádiu v jezdní hodince mezi 9 a 10 hodinou, tak můžeme udělat i touhle formou malou pozvánku. Takže Seven z Mladý Boleslavy a Provokatér. Tak trochu

Tak tohle byly legendární Led Zeppelin, který jsme si na Rock Rádiu dali díky Tereze, a další přání je díky Petrovi, který píše, že by chtěl nechat zahrát Cure pro mě a kolegu Michala do práce, aby nám ten den lépe utekl, a taky pro tebe a všechny, co mají tuhle hudbu rádi. Díky. Petře, jdeme si dát Cure.

0: Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.prageboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
7: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
8: Střešní okna Fenestra.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
7: Rock Radio. Zprávy.
10: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Po dálnici D35 v úseku mezi nájezdy u Kocourovce a Velkého újezdu dnes jezdí tanky. Nacvičují jízdu v koloně. Vozidla po dálnici pojedou opakovaně až do 15 hodin. Řidiče, kteří tady budou projíždět, žádá armáda o ohleduplnost. V Kalifornii se krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-52. Zahynulo všech 8 členů posádky. Letadlo po pádu schořelo. Letoun přepravoval 8 osob na rutinní zkušební misi. Zatím není jasné, co havárii způsobilo. Basketbalisté Nymburka slaví třetí ligový titul za sebou a celkově 21. triumf v klubové historii. V rozhodujícím sedmém finále zvítězili nad Pardubicemi 91-74 a sérii vyhráli 4-3 na zápasy. Oba celky se už postupem do finále kvalifikovali do nadcházejícího ročníku Ligy mistrů.
7: Rock Radio. Počasí.
11: Dnes bude oblačno, je zataženo, zpočátku i polojasno, je skoro jasno. V Čechách čekáme od západu místy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 18-23 stupňů.
7: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio.
11: V ulici Svatovícká v Praze nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
12: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
7: Rock Radio. Rockovej poraz.
11: A já vás zdravím, rokeři, je pár minut po 12. hodině a začíná rokový voda s Danem. Já jsem dneska jel po dálnici a stavoval jsem se na kafe, na benzínce a teď tam vlezu a slyším jenom polštinu. Říkám, jsem snad blbě odbočil, já jsem snad normálně jde v Polsku. No a paní se tam smála a říká, tohle je teďka normálka, my tady máme jenom polský jako zájezdy, takže tam byli sami školáci a podobně těma autobusama. Tak jsem si koupil kapučino a říkám, jim se zavděčíte, když to uděláte smažený sýr s hranolkama. No a my si pustíme nějakou hudbu, třeba Lenny Kravitz, Foo Fighters, Lucie, anebo Soilwork.

0: Lenny Kravitz a Again. To se tematicky hodí, protože uvidíme se znovu, a to zrovna na Rockin' Town, a to v Pardubicích 19. června. Můžete se těšit na koblížky, alkohol, horký žeslíže, Trautenberg a traktoři, který slaví 25 let a jdou šňůru právě s náma na Rockinech. Nebude tam chybět celý náš tým, který to pro vás postavil, Petr, který bude moderovat tenhle ten festival a uvádět ty kapely. No a budou tam holky než hostesky, který vám budou rozdávat nějaký materiál reklamní, plus si u nich můžete koupit nějaký merch náš. A co pro to musíte udělat? Vyfotit nějakou crazy fotku s celou vaší partou a my dáme jednomu 10 lístků pro celou vaší partu, abyste se mohli dostat na tenhle ten Rockin. A stačí, abyste to poslali na studio@rockovyradio.cz. Čím originálnější, tím lepší to bude.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: A já jsem tady vybral perfektní písničku pro holky všechny, který mají rty, když mají alergickou reakci, takový ty kačeří ústa, jiné kafe a kolagenová nitka.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
5: vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
11: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
12: www.projektantbudoucnosti.cz.
13: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
14: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
15: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
16: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
15: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
17: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.

od rána do večera. W i FM nebo na radia.cz.

0: práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor.

0: a nám dohráli Red Hot Chili Peppers a Danny California. No a já se ještě vrátím zpátky k tomu Rock for People, protože tam byla výborná stage a jmenuje se Táborák stage a my si jdem a najednou slyším, říkám, to je jenom moje divoký byl a slyším malování. Tak se jdem tam vrátit tomu táboráku, tam je jakovej táborák, lidi sedí okolo a hraje se tam jako akusticky a vidím Vaška Bláhu z divokýho byla. Říkám, ježišmarja, tady Vašek. No a hrál tam to malování, všichni zpívali, pak jsem Vaška potkal, kecám s ním a říkám, hele, neměl jsi být náhodou, protože oni ve čtvrtek měli s Medvědem 009 hrát právě na Parníku a tam jsem původně jako měl jít, měl jsem se na ně jít podívat, ale místo toho jsem šel na Rokáč, tak říkám, co tady děláš? Jo? No my jsme byli i pozvaný, my jsme byli jako skrytá jako show tady na tom táboráku, tak jsem tady hrál s tátou. Bylo to skvělý, tohle tu stage mám hrozně rád, je to plný překvapení, v neděli třeba, když byli Iron Maiden, tak tam byl Mardy z Vypsaný fixy, takže skvělý, tomuhle fandím, takovýhle stage na festiáku víc. No a že jsem byl u toho divokého byla, tak toho vám za chvilku taky pustím, ale ještě bude Marilyn Manson, Pain, anebo mý oblíbený Mr. Big a Shine.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: trenirkarna.cz
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz
5: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad znám jí poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A ANGRY.BARDS.CZ.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl.

0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.

0: stavebniny deck přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách deck platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na deck.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Česko v letní sezóně opět posílí konzulární služby, například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí pak bude připraven konzulární tým rychlého nasazení. Ten by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Australští meteorologové potvrdili, že v tropické oblasti Tichomoří se vyskytl meteorologický vzorec nasvědčující nástupu El Niño. Ten přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je spojen se suchem i povodněmi. Zintenzivnit by mohl ve druhé polovině roku a byl by pak nejsilnější za posledních 7 desetiletí. Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude od nové sezóny asistentem trenéra Jima Montgomeryho v týmu NHL St. Louis Blues. Dvojnásobný mistr světa podepsal víceletou smlouvu. St. Louis to oznámilo v prohlášení na webu.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno i zataženo, zpočátku i polojasno, i skoro jasno. V Čechách čekáme od západu místy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D2 na trase Brno-Lanžhot je porouchané nákladní vozidlo. Čekejte tam zdržení a neprůjezdnej pravý jízdní pruh. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dostanete.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
2: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rockovýho vorazu s Danem za sebou. Tady v Praze sice zataženo a i tady pršelo před chvilkou, ale o víkendu se k nám ženou hrozný tropy, takže se připravte 30+. Koukal jsem, že snad jeden den i 35, tak doufám, že máte krém, ať se pořádně namažete. Kdo nemáte krém, tak aspoň vytáhněte piváka a namažte se zevnitř. A já vám k tomu pustím nějakou hudbu, třeba Komunál, Aerosmith, Bad Wolves, nebo Survivor.
0: Rock Radio.

0: to byl Komunál, Nedáme se zlomit. No a zítra 9, Kamil, tady bude mít hosty a to bude kapela, nebude to Komunál, ale bude to boleslavská kapela Seven, která v 93. roce se přejmenovala z kapely Mono na Seven. My tady od ní hrajeme Měřený čas, občas ho tady taky pouštím, i v ostatního tady pouštěj. Takže kdybyste chtěl se o téhle kapele víc dozvědět, ráno leďte Kamila od 9 do 10, on tady kluky vyspovídá, ať něco víte o téhle kapele víc. A já zas pustím něco třeba tvrdšího, Systémov dám Arakajně, anebo teďka YouTube za chvilku.
1: Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Pomoc. Nemůžu dýchat.
5: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovíradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovíradio.cz.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
11: Atención, señoras y señores!
12: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
11: Un, dos, tres!
12: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
11: La Tropical!
12: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
11: Awarashar!
13: Vše pro bagr CZ.
14: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
13: Vše pro bagr CZ.
15: Hej vy, ano vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
16: Potřebujete dětské kolo?
17: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
16: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
17: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
16: Rascal
17: a Bíny.
16: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
17: HappySport.cz.
18: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Tak do tance, mládeži.

0: A to byly System of Down, jejich Radio Video z roku 2005 z alba Mesmerize. Miluju tuhle skladbu. A my se půjdeme podívat na mistrovství světa ve fotbale, protože včera se stal příběh, který se vždycky stává na olympiádě i na mistrovství. Každý mistrovství olympiáda má svého hrdinu. A to si řekneme za chvilku.
1: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
0: Včera hráli Španělové, hráli s Kapverdama, já jsem, nevím, jestli to pamatujete, jak jsem říkal, sledujte Jamala na španělské straně a v Kapverda golmana. A právě ten golman, ten Vozíňa, se stal hvězdou, protože vychytal nulu Španělům a bylo to 0-0. Španělé jsou velký favoriti tohohle mistrovství světa a ten Vozíňa měl sledujících na Instagramu 50 tisíc před zápasem. Po zápase k dnešnímu dni má 6 milionů 700. To je neskutečný. Vlastně 40-letý golman, který nikdy nic kloudního neodchytal, chytal je v Trenčíně na Slovensku, kde stál úplně za prd. Vlastně on něho pak poslali pryč. Tak on tady jedním zápasem, kde vychytal Španěly, si udělal kariéru a teď už může se žít jenom Instagramem. Je to teďka nejznámější kapverdský fotbalista. Jmenuje se Vozíňa. A dneska večer nás hlavně zajímá, hraje se Francie se Senegalem na francouzské straně sledujte Michela Oliseho, který dal letos 15 gólů, 11 áček, hráč z Bayernu Mnichov, skvělý fotbalista, záložník. A na druhé straně Malanga z Ismaila Sarr a ten dotáhl Crystal Palace vlastně k triumfu konferenční ligy, kdy v 15 zápasech dal 9 gólů. Takže sledujte tenhle ten zápas, myslím si, že bude hodně zajímavý, je tam dost dobrých fotbalistů.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: A já zas pustím třeba něco českého, Vysací zámek, Punkový království, anebo Judas Priest za chvilku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
5: Atención, señoras y señores!
6: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
5: Stres.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yeso!
6: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
5: Awarashar!
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
11: Senkor. Vytáhni Jendu!
12: Co říkáš? Výtahy jedna?
11: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
12: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty!
11: Povídám, vytáhni Jendu!
12: No jo, výtahy jedna!
13: Teď my už máme výtahy jedna.
12: Jendo?
14: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
15: Jendo, ty seš ale bedna.
16: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz

0: FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleném Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

muzika.

0: Hausbrand Café per favore?
1: Si, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
11: Střešní okna Fenestra.
12: Fenestra?
11: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
12: Fenestra?
11: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
13: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila k tomu kampaň Gameplay není realita. Kampaň je založena na videích, která využívají motivy fiktivních videoher a ukazují situace, které mohou v reálném světě skončit tragicky. Mladí by mohli získat výhodnější penzijní spoření. Ministerstvo financí navrhuje vyšší státní podporu i větší volnost při nakládání s úsporami. Novinky přiblíží za ministerstvo Filip Běhal.
14: Všem střadatelům do jejich 30. narozenin se státní příspěvky zdvojnásobí na 40% z jejich měsíčního vkladu. Všem klientům do jejich 36. narozenin se nově zavádí možnost po minimálně 10 letech spoření jednorázově vybrat až třetinu vlastních úspor a jejich zhodnocení.
13: A to zcela bez sankce. Na atletické zlaté tretře dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského mítinku zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Hlavní program začne v 18 hodin.
15: Rock Radio. Počasí.
16: Dnes bude oblačno zataženo, zpočátku i polesno, je skoro jasno. V Čechách čekáme od západu místy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
17: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
16: V ulici Jelení v obci Praha je nehoda nákladního vozidla do svodidel, tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
18: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
15: Rock Radio. Rockovej poraz.
16: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rokového vrazu s Danem. A já jsem teďka četl, že Honza Danda se na ranním rozjezdu u nás hledá lístky na Evu Farnou blíž k pódiu. On se určitě chce naučit tu písničku, měl s ně vůbec rád a já se trošku bojím, že on mě to naspívá. On se nám k něčemu určitě chce přiznat. tak Honzovi zahrajeme nějaký písničky, třeba Harley, Alice Cooper, anebo Kissin' Dynamite.

0: Station a jejich Faster, letos jste mohli slyšet na Rock for People. Ale já se ještě vrátím k tomu fotbalu, protože to Španělsko s těma Kapverdama mělo takový boom na internetu a ten gólman Vitinha, který se stal totálním virálem a celebritou přes noc, tak tohle z tyhle ty příběhy už se staly už jenom v Calgary v 88., kdy vlastně Orel Eddie Edwards, skokan britský na lyžích, začal mávat při skoku při dopadu, tak dělal křídla jako rukama a tím se stal jako obrovskou senzací. Tak takhle je přesně ten Vitinha, že jako vylítl jako nahoru, ono uvidíme v dalších zápasech, první zápas nic neznamená a v dalších uvidíme, že vlastně tak zas tak dobrý není, což fakt dobrý není. To vás jako ujistím, docela fotbal sleduju, mám o tom přehled, ten tam pár těch fíků dostane. Ale já mám už tady rozhovor, který nám předložil pro Rock Radio Jirka Luňák z okresního přeboru, kdy trenér Španělska vykládal, kterou měl taktiku na té Kapverdy. A já vám to tady pustím, ať to víte, jak to znělo v češtině.
1: No, tak co k tomu dodat? Snad jako pokus o novou věc, který moc nevyšel, experiment, který se nevydařil, no.
0: Takže prostě jim se to nevydařilo, nevyšlo to, ale tak třeba příště to vyjde. A já vám pustím další hudbu, třeba Guano Apes, Motorhead, Bryan Adams, anebo za chvilku Horký žeslíže.
2: Tlačíš?
3: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www.siegel.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.prageboats.cz.
9: Už vím.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
12: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK, fotbaloví znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn. Kanoníři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného. Dokázali celou sezónu projít bez porážky, když 26krát vyhráli a 12krát remizovali. Vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí v mistrovství světa superbajků, by nejspíš trumflo i ten víkend Gunners. Narážím na fakt, že Nicolo Bulega v italském Misánu získal již 25. výhru v řadě, z toho 21 jich je z letošní sezóny. A vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících 5 závodních víkendů a stát se v sezóně neporaženým mistrem světa, což je jen těžko představitelný výkon, tedy těžko představitelný byl na začátku sezóny. Teď se spíš všichni ptají, jestli to tedy klapne. Někde jsem zaslechl, že takováhle dominance superbajkům škodí, což je na jedné straně pravda. Na straně druhé je vzrušující fakt, že bychom mohli být svědky a přímými účastníky historické chvíle. A pak je tu ještě další fakt, abychom se tedy opět dostali k tomu fotbalu. Vzhledem k tomu, že italští fotbalisté po druhé za sebou na mundialu chybí, upírají se zraky tyfózy právě k motorkám a oslava titulu bez ztráty kytičky, to by teprve byla oslava.
0: Rock Radio Motokeci. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Tak hoši, rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako půk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každej den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: A to byli Guano Apes a jich Open Your Eyes. A já už tady vidím Kubu ve studiu. Čau, Kubo.
1: Nazdár, jsem rád, že mě vidíš, já tě taky rád vidím.
0: No právě, potom tady máme k tomu Open Your Eyes.
1: Jo, vidíš, takhle. Ty jeden kulišák.
0: No tak tomu hodí, akorát nebudem teda komentovat to další písničku na jednu noc.
1: To je pravda, to tady, tak dlouho tady být nemůžu, promiň.
0: Já taky tady můžu spát.
1: Jako hele, celá noc, jako, já vím, že jako některý lidi mají rádi takový ty známosti na jednu noc, ale jako celou noc.
0: To fakt jako někdo má, jo?
1: Já nevím, to jsem jenom v pohádkách jsem o tom slyšel.
0: Já jsem potom slyšel od kámošů, já to neznám.
1: No právě, buď jako celou noc, anebo jako až do smrti. Šťastně až do smrti, já nevím, to jsou podle mě hrozně jako nerealistický časový očekávání.
0: Já zase jdu jako sám.
1: Aha, jo, a dobře.
0: Tak je to dobrý. Já než se s váma rozloučím poslední 20 minutovce, tak vám pustím třeba Alter Bridge, Kaiser Chiefs, Rasmus, anebo Valda Gang právě na tu jednu noc. Tak se mi hezky a čau.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: firma na zážitky
7: CZ.
9: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
13: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
15: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
16: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na dek.cz.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRI.BARDS.CZ.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
5: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
6: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
5: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
7: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Trautenberg.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Vypsaná fixa.
7: Krucipisk.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
10: Tohle není jen festival,
11: to jsou hrady.
8: www.hrady.cz.
12: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
13: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.
14: Rock Radio. Zprávy.
15: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Policie stíhá skupinu lidí za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb. Jde o 8 cizinců a 2 Čechy, kteří měli státu způsobit škodu za 300 milionů. Kauza souvisí s platformami Uber a Bolt a mezi obviněnými jsou hlavně Uzbekové. Skupina měla rozdělené role. Praha pomůže chudším obyvatelům cestovat městem. Znovu totiž zavedla zvýhodněné jízdné pro ty v tíživé finanční situaci. Musí mít ale potvrzení o sociální podpoře od úřadu práce. A jakým způsobem to bude fungovat, vysvětluje mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
16: Bude dostupné výhradně v elektronické podobě prostřednictvím systému Pidlítačka. Půjde o nepřenosný měsíční kupon za cenu 165 korun, což odpovídá přibližně 70% slevě oproti běžnému předplatnému.
15: Novinka začne platit od 1. srpna. Europoslanci schválili zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží z USA. Jde o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Tu Evropská komise uzavřela ve snaze zabránit zavedení vysokých cel americkým prezidentem. Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. Pokud odvolací komise fotbalové asociace nerozhodne do 22. června, ze soutěže sestoupí Dukla Praha. Etická komise včera vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění 3 utkání v roce 2024. Klub navíc dostal 10milionovou pokutu. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
14: Rock Radio. Počasí.
17: Teploty jsou pravda o něco vyšší než včera, ale zase možná o trošku víc prší. Aspoň to platí pro Čechy. Na Moravě to zase tak hrozný není. Tam je spíš polojasno a teploty až nad 23 stupňů. Přes noc bude něco kolem 8 stupňů, takže nás čeká zhruba nejchladnější noc z celého týdne. Každopádně od zítra už se bude zase víc oteplovat. Deště a taky bouřky se přesunou spíš na Moravu, takže tentokrát východní polovina bude spíš tak jako skropená. V Čechách tak tam to bude spíš do polojasna, no a teploty všude v průměru kolem 23 stupňů.
14: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
11: Dejte si pozor, v ulici Kutnohorská v Praze osobák tam totiž napal do dopravní značky a je tam kolem toho docela chaos. Na D5 na 50. kilometru směrem na Prahu se válí nějaká roztrhaná pneumatika na vozovce, takže určitě sundejte nohu z plynu, ať se nestane nějaká tragédie. Jestli projíždíte Benešovem, dejte si pozor, v ulici na Bezděkově jsou tam sobě dva osobáky a docela tam blokují provoz. A ještě tady mám jednu nehodu hlášenou v ulici Výškovická v Ostravě. Je to přímo u zastávky MHD Horymírova směrem na Vítkovice. Jsou tam sobě dva osobáky, takže tam můžete počítat s mírným zdržením.
18: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rockový odpoledne.
17: Dámy a pánové, rokový odpoledne je tady s váma, tentokrát v plný sestavě. Jsme rádi, že po několika dnech už jsme tady zase oba, Kuba i Petr, na svých místech.
11: Konečně. A vzhledem k tomu, že jsme tady zase dneska oba, tak zase máme připravený našlapaní rokový odpoledne, ale jako vždycky.
17: Jako vždycky. A to, že máme po 15. hodině, znamená, že někdo z vás už je hezky na cestě domů. Někdo z vás ještě odpočítává poslední hodinu, nebo možná dvě, nebo možná tři a pozor, možná i čtyři, ale nebojte, my to s váma tady hezky přežijeme a bude to dobrý.
11: Ať už totiž děláte cokoliv, tak to, co vám teďka pomůže, bude další rocková muzika. Čekají nás Journey, taky Disturbed, jejich Sound of Silence. Rybičky 48 se nás přijde podívat, ale teďka tady tu hodinku začneme s Toutou a jejich Hold the Line. Už skoro, Tibiro, 50 let stará pecka už skoro.
17: Ale pořád to dává, to je jedna z mých oblíbených písniček, tohle je tak skvělý.
11: Neskutečný, jdem si to užít, pojď.
17: Jo, pojď.

zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou.

0: Journey a jejich Separate Ways právě teďka dojeli na Rock Rádiu v 15 hodin a 19 minut. No a co by to bylo za rokový odpoledne, kdyby jsme v 15 hodin a 20 minut nevyhlásili nějaký lístky, co?
1: No stoprocentně. Kdo poslouchal včera, tak už ví, že tenhle týden rozdáváme do spáleného Poříčí, kde mezi 24. a 27. červnem probíhá ten slavný festák Basin Firefest. Letos tam je Apokalyptika, Steel Panther, Anisium, Death to All Wasp, no spousta skvělých kapel.
0: Jako bude to našlapaný jako prase, takže akorát prostě otevřete telefony nebo počítače nebo cokoliv, kde najdete Facebook a tam si najdete stránky Rock Rádia a do zpráv nám napište, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám a taky nám k tomu nezapomeňte napsat telefonní číslo, ať vám potom odsud ze studia můžeme zavolat.
1: Rozhodně si budeme chtít s váma pokecat, vždycky nás baví, že někdy jsou ty lidi takový jako nervózní, víš, jako z toho, že si budeme povídat a my jim vždycky říkáme, nebojte se, my vás neukousneme, ale možná bychom někdy mohli chtít třeba básničku, ať nám řeknou, nebo třeba zaspívat oblíbenou písničku od svojí oblíbený kapely, co hraje na Basin Firefestu, co
0: ty myslíš? Ty brďo, to by bylo hustý. Tak kdyby se nějakýmu posluchači tohle to povedlo, oni nám můžou poslat hlasovku vlastně klidně.
1: Klidně můžou, jako no, hele, rozhodně vám to přidá nějaký body, ale hele, na tom to nestojí. Prostě my tady na Rock Rádiu my nesoutěžíme, my prostě rozdáváme.
0: Přesně tak, a teďka budeme rozdávat další muziku. Čeká nás Láďa Křížek, 30 Seconds to Mars, anebo Nightwish, už za chvilku.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Si, signora. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
5: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
5: No, to by šlo.
4: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
12: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa.
12: Trautenberg.
13: Rybičky.
12: Migové.
13: Jdeme na Hrady.
12: 8 hradů.
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa,
12: Harley,
13: Vypsaná fixa,
12: Krucipisk.
13: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
12: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival,
13: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
14: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 giga dat gratis a opakovaně.
15: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
16: Chutná jako krásný sen,
17: vůní budeš omámen.
16: Ve Vraňanech na vás čeká
17: Carmen, Carmen, Carmen.
18: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
19: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
1: Senkor.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.
1: V sobotním rockovým referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Dvojku schytal Maťo Djurinda a jeho stejnojmenná soulová záležitost z roku 1997. Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin, taky z roku 1992. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockovyradio.cz.
0: Vyberte si rockový album na sobotní večer.

0: Tohle byly 30 Seconds to Mars a tohle bylo jejich věc God's Eye, neboli Boží oko. No a jako Boží oko na vás teďka dohlížíme my, hlavně na to, abyste se v létě měli jak zabavit, protože už tenhle ten pátek se Rock In stěhuje do Pardubic.
1: A vy tam můžete být u toho a dokonce u toho můžete být i zadarmo. Protože pokud nám pošlete fotky vaší slušný nebo možná i neslušný rockový party, tak my vybereme do pátku jednu z vás, která od nás dostane 10 lístků právě na Rock in Pardubice.
0: Tu fotku té party pošlete prosím vás na e-mail studio@rokovyradio.cz. No a když ji pošlete, tak my se na ní potom podíváme, odborná porota to vyhlásí a pokud to pošlete do čtvrtečních 15 hodin, to znamená ve čtvrtek ve 3 odpoledne je u závěrka, do té doby to musíte stihnout. No tak pak jste ve slosování a můžete v pátek ráno mít velkou radost.
1: A hlavně znám v pátek s váma uvidím i já, protože celý ten festiák budu moderovat a už se na vás nemůžu dočkat. Takže posílejte fotky své party, ať tam pak můžeme udělat tak nějakou fotku třeba společně.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Dáme si tři sestry, ať je nebo není to málo, Antone Pavloviči. Dáme si taky Revolution Renaissance společně s Michaelem Kiskem. No a Ozzy Osbourne dohromady s Eltonem Johnem Ordinary Man, tak to nás čeká už za chvilku.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Stavebniny Dek přináší megaakci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.prageboats.cz.
4: Už vím.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio. Rok Radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under, z českých třeba DeLorean anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: jirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: trenýrkárna.cz.
2: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda! Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Střešní okna Fenestra.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
10: Zprávy. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Skoro 3/4 lidí v Česku užívají návykové látky. V polovině populace pak hrozí závislost. Jak ukazuje výroční zpráva za rok 2025 Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Denně nebo skoro denně kouří cigarety víc než 1,5 milionu lidí starších 15 let. Alkohol v takové míře pije až 1 milion osob. Přibývá pak lidí, kteří užívají víc látek současně. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila kvůli tomu kampaň nazvanou Gameplay není realita. Založena je na videích, jak říká mluvčí Nela Eberl-Fríbová.
11: Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, které jsou ve virtuálním světě běžné, ale v reálném prostředí železnice mohou skončit tragicky.
10: Kampaň cílí na mladé lidi, jejich rodiče, ale také na řidiče. V Ostrově na Karlovarsku vznikne do konce roku moderní sportovní areál. Určený bude nejen pro biatlonisty, ale taky pro veřejnost. Město už vybralo zhotovitele, který podle starosty Pavla Čekana vybuduje do konce roku zázemí sportovcům a sportovní areál za víc než 9 milionů korun. Čeští vědci vyvinuli jeden z nejmenších přístrojů pro měření emisí motocyklů. Takzvaný FTIR analyzátor vyvinula Technická fakulta České zemědělské univerzity spolu s Technickou univerzitou v Liberci a firmou Createch. Přístroj umožňuje měření všech skleníkových plynů současně. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
12: Rock Radio. Počasí.
13: Mírné přehánky a déšť nás bude pořád čekat ještě i po celý dnešní večer, hlavně v jižních Čechách, a postupně se to dojde až na jih Moravy. Teploty máme venku momentálně kolem 22 stupňů a večer padnou asi na 8. Zítra nás ale opět ten déšť bude čekat taky, prostě se ho ještě nezbavíme. Hlavně na severu Moravy a taky v jižních Čechách. A teploty zítra čekejte kolem 23 stupňů.
14: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
15: Rock Radio. Doprava.
16: Nehoda v Temelíně.
0: Ne, nebojte se, nebouchla elektrárna, ale každopádně u jaderné elektrárny Temelín na jihu Čech bouraly dvě osobní auta, tak projíždějte opatrně, aby se tam náhodou nestalo něco většího. V Novém Jičíně, tak tam je to hřbitovní ulice, ale nebojte se, taky to je to jenom obyčejná srážka dvou osobáků na křižovatce s ulicí Kapitána Jaroše. I tam si dávejte pozor na cestu, ať tam taky nezahučíte. V Praze jde o ulici Türkova, což je takový nájezd na magistrálu ve směru na Kačerov. Tam taky jsou dvě auta v sobě, takže si dejte pozor, odpolední provoz v Praze, no, teď to znáte. A dálnice D48, tak tam stojí odstavený nákladní auto na 50. kilometru ve směru na Český Těšín. Určitě ho uvidíte z dálky, ale radši nohu z plynu.
15: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
16: Rock Radio. Rockový odpoledne.
13: 16 hodin a 3 minuty, k tomu rokový odpoledne hezky pozvolna najíždí do svojí druhý hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem a samozřejmě vám připomínáme, že díky nám si můžete užít pořádně našlapanej Basin Firefest ve spáleném Poříčí od 24. do 27. protože tady máme dva připravené lístky.
0: No a kdo nám napíše do zpráv na Facebooku Rock Rádia, že ty lístky chce, tak ten je prostě může dostat. Stačí jenom, abyste měli trošku toho štěstíčka, ale nic víc po vás nechcem. Takže nám napište zprávu, připojte tam svoje telefonní číslo a v téhle hodině si s váma zavoláme.
13: A my už si zatím vrhneme na další muziku. Čeká nás Dio, taky Kabáti přijdou, Biffy Clyro, ale tyhle ty bicí znamenají jediný Green Day a Know Your Enemy.

0: Dio a jeho Mystery právě teďka dojíždí na Rock Radio. 16 hodin a 18 minut k tomu. Mystery neboli tajemství by se možná dalo říct, nebo něco takového jako by
1: záhada.
0: Záhada. Rozhodně ale není záhadou to, co se tady na Rock Radio bude dít zítra v 9 hodin ráno. V 9 hodin ráno totiž přijde další hvězdný host Kamila Drába a tentokrát to bude kapela Seven.
1: Seven, pokud neznáte, tak to teda jako nevím, kde jste žili. Každopádně oni už jsou z roku 96, na to koukám, progresivně metalová kapela, ano, z Českých Budějovic.
0: Ta kapela je úplně stejně stará jako já.
1: Nekecej.
0: Ano, jasně.
1: Takže taky 17. Taky 17 let tý kapele, no to je hezký, to vypadají dobře ještě, jako výborně. Ne, samozřejmě, stejně jako Kamil je taky vlastně z Českých Budějovic, jestli se nepletu, tak se určitě takhle znají z Českých Budějovic z koncertu a takhle, no ale zítra si určitě popovídají nejenom jako kamarádi z Jihu Čech, no ale taky samozřejmě jako moderátor s kapelou a dozvíme se nějaký velmi zajímavý věci, doufám.
0: Takže si to rozhodně zítra v 9 ráno nalejte, a kdybyste to náhodou nestíhali, že byste třeba měli poradu, anebo jste museli zrovna někam odeběhnout, tak si z toho nemusíte nic dělat, protože na našich stránkách rokovýradio.cz už odpoledne bude tady ten díl viset.
1: No, já si myslím, že i místo porady si to můžete klidně pustit, protože na té poradě se stejně prdlajs vyřeší.
0: On to vždycky... stejně mohl být e-mail.
1: To jsem chtěl říct přesně, mohl to být e-mail. Každopádně, my vám nebudeme posílat maila, my vám to prostě řekneme rovnou do ucha. Teď si dáme Off Monsters and Men. To je tak blbej název kapely.
0: To taky mohl být e-mail, mimochodem.
1: To mohlo být, to jsme klidně mohli a je to v pohodě. Prostě Alligator bude ta písnička. Dáme si Dimitri Lidice, to je název, hele, to se říká úplně samo. No a taky Beatles, hele, nech to bejt, radši, prosím tě už, jo, děkuju.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
9: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Un, dos, tres!
10: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
9: La Tropical!
10: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
9: Awarashar!
11: Potisk, potisk, dárky, byla byl, CZ.
12: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
13: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
14: Potřebujete dětské kolo?
15: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
14: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
15: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
14: Raskal
15: a Bíny.
14: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
15: HappySport.cz.
16: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.

0: 24. června roku 2040.
1: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Na Rock Radio právě dozněla kapela Of Monsters and Men, což by se dalo přeložit jako o příšerách a lidech. No a tahle pecka se jmenovala Alligator, tak to by spíš asi bylo k těm příšerám. Každopádně už za chvilku si pokecáme i s lidma, a to zrovna konkrétně s člověkem, který získává dva lístky na Basin Firefest 2026.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
4: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
5: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
6: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky dikobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Mají jen pěkné T-shirty, tělo vůn dvo dvo, kvalitní bezpečnost. Zjistí o něj tři tělo osobní a bankovní karty.
9: Nekupujte drahé značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
11: Vinetu!
12: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
13: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
17: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
18: Vytáhni Jendu!
19: Co říkáš? Výtahy jedna?
18: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
19: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty!
18: Povídám, vytáhni Jendu!
19: No jo, výtahy jedna!
20: Teď my už máme výtahy jedna.
19: Jendo?
21: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
22: Jendo, ty seš ale bedna.
23: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
24: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušné oblečení na e-shopu Rock Radio na www.rokovýradio.cz.
0: Po krátké pauze jsme zpátky a nejsme tady sami. Je tady totiž s náma i výherce dnešních dvou lístků na Basin Firefest. Je tady s náma Tomáš. Nazdar, Tome!
25: Petal s váma.
0: Čau ves, hele, prosím tě, tak ty si nám co docela zajímavou zprávu, že jsi poměrně jako dost velký festivalový fanoušek, už si toho docela dost vymez, takže ty lístky skončily v docela správných rukou, si myslím, ne?
25: Tak doufám.
0: A na jaký festiáky se kromě Basin Firefestu tady to léto ještě chystáš, prosím tě?
25: No, ještě se chystám na Holíšov, Pekelný ostrov.
0: Hezky.
25: A potom Master of Rock Vizovice.
0: Hezky. Teda jako máš dobrý vkus, musím říct, jako výborně. A prosím tě, koho tam budeš brát sebou, když ty lístky máš dva?
25: asi kamaráda vemu.
1: A chodíte takhle často spolu, jo, na koncerty?
25: Jo, chodíme.
1: Tak super. Hele, Tome, přeju ti, ať si to oba dva pořádně užijete. Když tak klidně pošli nějakou fotku a zase se někdy ozvi.
25: Jasně, hele, díky moc.
1: Tak jo, díky, Tome, měj se, čau.
25: Jo, čau.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
0: Jestli chcete být taky jako Tomáš a taky navštěvovat spoustu festiáků, tak prostě musíte dál poslouchat Rock Rádio. Teď už Queen, Olympic, Alice, Alan und Lande a teď už Guns N' Roses a Civil War. Posloucháte Rock Rádio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
8: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
9: Rock Radio. Zprávy.
10: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Před jedním z obchodních domů v Praze došlo k napadení. Podle svědků měl neznámý muž ve Voctářově ulici z něčeho nic odpoledne napadnout jiného muže ostrým předmětem a poté utekl. Podle Aktu.cz útočil pachatel nožem. Na místo vyrazilo několik hlídek policie a záchranka, která ošetřila zhruba 40-letého zraněného muže v horní části těla. Po útočníkovi policie pátrá. Před letem přibývá zájemců o vyřízení cestovních pasů na poslední chvíli. Úřady je můžou vydat do 5 pracovních dnů, ale také do 24 hodin. Na zvýšenou poptávku jsou ale na ministerstvu vnitra podle mluvčího Adama Rezlera dobře připraveni.
11: Požádat o expresní cestovní pás je možné na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností v Praze na městské části a nebo na ministerstvu vnitra. Správní poplatek za pas vydaný do 5 dnů je 3000 korun, pro děti do 15 let 1000 korun a za pas vydaný do 24 hodin 6000 korun pro dospělého a u dětí do 15 let je cena 2000.
10: Pas vydaný do 24 hodin jde vyzvednout pouze na ministerstvo vnitra. Před kongresovým centrem na Pražském Vyšehradě začne stavba nové haly. Práce za víc než 1,25 miliardy začnou už příští měsíc. Nová hala bude sloužit k výstavám, konferencím, kongresům i společenským akcím. Vědci sledují pohyb koček divokých v českém lese v Plzeňském kraji. Používají k tomu obojky s vysílačkou. Chtějí zjistit, jak velké území tyto šelmy využívají, kudy se krajinou pohybují a jaká opatření můžou přispět k účinnější ochraně kriticky ohroženého druhu. Tolik zprávy. Hezké odpoledne.
9: Rock Radio. Počasí.
12: Dneska máme na většině území skoro jasno až polojasno a během odpoledních a brzkých večerních hodin by měla trošku se zvyšovat oblačnost a to hlavně od západu, to znamená v Čechách by mělo být víc zamračeno, než je teď během večera a taky to sebou přinese nějaký srážky. Takže v Čechách by nám mělo pršet, na Moravě a ve Slezsku by to úplně být nemělo, ale neznamená to, že tam nespadne ani kapka, jenom to nejsou zrovna nějaký přehánky, o kterých byste měli psát domů. V noci bude kolem 8 stupňů a zítra se rozhodně potkáme se srážkami na větším území než dneska. To se hlavně bude týkat Moravy a Slezska. Ve Slezsku dokonce hrozí i nějaký bouřky. V Čechách se srážky týkají hlavně okolí Karlových Varů, taky jižních Čech a možná i Krkonošska. Jinak zítra teploty kolem 23 stupňů.
9: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
6: Pojďme se ještě podívat, taká situace na cestách. Mám tady dvě nehody z Prahy. Jedna je v ulici Jana Želivského, tam se srazil osobák s tramvají, a druhá je na Vinohradský. Tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli srážce dvou osobáků, takže tam můžete i počítat s docela dost velkou kolonou. V ulici Lázeňská v Ústí nad Orlicí je rozlitá látka na vozovce. Dejte si na to pozor, srazil se tam totiž osobák s autobusem. Díky bohu se nikomu nic nestalo, ale i tak je to docela nepříjemná situace. A neprůjezdný levý jízdní pruh také najdete na D1 na 122. kilometru směrem na Brno. Jsou tam v sobě dva osobáky a samozřejmě už blokujou celý ten levý jízdní pruh. Hele, zdržíte se tam tak 20 minut minimálně.
13: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
9: Rock Radio. Rockový odpoledne.
12: 4 minuty po 17. hodině je rokový odpoledne s váma, naše odpolední dvojka Kuba a Petr samozřejmě za mikrofony, a tak nějak nás zajímá, co vlastně dneska děláte, jak si užíváte úterý.
6: Ono totiž, jak je to takový pršavý a divně, tak je ten den takovej trošičku divnej, mi přijde prostě.
12: Je to divnej den, viď? Hele, je to těžký si vlastně představit, že jsme už prakticky v půlce června a jako v květnu bylo hezčej, co?
6: Hele, je ti jasný, že ale ty víš, co přijde o víkendu. Jako,
12: o víkendu, no, tak samozřejmě blíží se třicítky.
6: Za cca 4 dny si bude stěžovat, taky je vedro zase.
12: Ale budou taky bouřky, takže si můžu stěžovat i na to. To je dobrý, právě bude o víkendu na co si stěžovat.
6: Hlavně, že si máš na co stěžovat. To je vždycky to, co tě zajímá nejvíc.
12: Ale víš, na co si stěžuju, že tady furt ty moderátoři kecají a vůbec nepouštějí písničky.
6: Jo, tak to s tebou docela souhlasím. Oni nás totiž čekají For Non Blondes, taky Manowar, Bohnouti, anebo Scott Stapp, který už teďka rozjíždí svou pecku What I Deserve. Tak si užívejte další hodinu rokovýho odpoledne.

šaty koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

0: Fornon Blondes a jejich peska What's Up právě teďka dojela na Rock Radio 17 hodin a 20 minut k tomu. A Kubo, já mám na tebe docela zajímavou otázku.
1: Nekecej.
0: Hele, co si myslíš o tom, když interpreti, který objíždějí třeba celý svět z jejich turné a tak a z jejich songama, hrajou už několik let úplně ten samý program. Jsi zastánce toho, aby interpreti dělali spíš nový věci, anebo aby jezdili úplně ten stejný program?
1: To je věčná otázka. Můžeme se o tom samozřejmě bavit klidně 2 hodiny. Je to těžký, no. Já si myslím, pokud by to byl někdo, koho vyloženě vidíš jednou za život, tak si myslím, ať radši zahraje ty největší pecky, protože pokud ho opravdu uvidím jenom jednou, tak ať radši zahraje ty věci, na které já jsem zvědavý, ty hitovky.
0: Jasně.
1: Pokud je to někdo, na koho chodím každý rok, tak si klidně poslechnu i nějaký z toho druhého šuplíku, třetího klidně.
0: Já se ti na to ptám kvůli tomu, že jsem teďka zrovna četl jeden článek o Stingovi, který tady v Praze vystoupí na Metronom festivalu, ale on vlastně v tom článku se stěžují na to, že už roky sem do Česka jezdí s tím úplně identickým programem, s tou identickou kapelou a vlastně to vůbec jakoby nějak neobměňuje, tak mě zajímalo, co ty si o tom myslíš.
1: No, já jsem tak nějak myslel, že jsem ho viděl někde hrát s nějakým orchestrem, možná nehrál on s sidebandem někde v Brně.
0: On hrál dokonce s Českým národním symfonickým orchestrem v O2 aréně, myslím, že v roce 2010, nebo 11.
1: Takže ten program je sice jako stejný, ale po každý s jinýma lidma a zní to trošku jinak, takže by se to skoro dalo uznat. Nebo?
0: Ale jde o to, že prostě jsou to furt ty samý písničky, víš?
1: No tak to je právě ten druhý případ asi a pokud jezdí často, tak si myslím, že by to klidně mohl měnit. Jako zase přece nejsme tady taková periferie v Česku, aby tady mohl jako hrát a jenom to tady odholit a pak zase domů.
0: A on sem taky jezdí docela často, on tady není úplně náš jako neznámý.
1: No ale takže Englishmana už jsme slyšeli, pojď dát zase něco dalšího, kámo.
0: Hele, čekají nás Bon Jovi, taky Papa Roach nebo Miloš Doležal, pojďme se na to vrhnout.
2: trenirkarna.cz
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: trenirkarna.cz
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rockoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockoviradio.cz.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
8: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
9: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
10: Domanský. Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.prageboats.cz.
10: Už vím.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým

0: ulici vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor.

0: Jovi a You Give Love a Bad Name. Tady ta neskutečná pecka právě dojíždí na Rock Rádiu. 17 hodin a 38 minut k tomu a rokový odpoledne už je pomalu, ale jistě u svého konce a dokonce už jsem do studia vletěl i kapitán.
1: Nazdar. Ahoj, ahoj.
0: Tak prosím tě, Kápo, ty už jako teďka musí říct akorát tu jednu důležitou věc našim posluchačům.
1: Volejte, pište.
0: Přesně tak. A my už se rozloučíme pár posledníma peckama, ne?
2: Je to tak, bude Jimmy Jameson, Amorphis a taky Lucie, boucháš se rohům. Pardon, rouháš se bohům.
0: A slyšíme se asi zítra klasicky, ne? Tak čus.
2: Čau.
1: Čau.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Atención, señoras y señores!
8: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
7: Stres.
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
7: La Tropical!
8: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
7: Yes,
8: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
7: Awarashar!
9: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Trautenberg.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Vypsaná fixa.
9: Krucipisk.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival.
10: To jsou hrady. www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
16: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
17: www.projektantbudoucnosti.cz.
18: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
19: Rock Radio, co se děje?
20: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou v přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under, z českých třeba Delorean a nebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout Plaší Smrt a Revival Tří Sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival Kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
17: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Hausbrand Café per favore?
1: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
7: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
9: Luboši, ty ho nevím, ho!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
11: Střešní okna Fenestra.
12: Fenestra?
11: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
12: Fenestra?
11: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
13: Rock Radio. Zprávy.
14: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Cenový strop na pohonné hmoty klesne o desítky haléřů. Maximální cena nafty se zítra oproti dnešku sníží o 57 haléřů na 38 korun a 35 haléřů za litr. Benzín pak budou moci čerpací stanice prodávat o 25 haléřů méně, konkrétně za 41,26. Za poklesem stojí ohlášená dohoda USA s Íránem o ukončení války. Na vysokorychlostní trati Praha-Brno nedává zastávka příliš smysl. Na Jihlavské radnici to dnes řekl prezident Petr Pavel. Při větším počtu zastávek by podle něj ale nebylo možné plně využít vysokou rychlost, na kterou budou tyto velmi drahé železnice projektované. Expresy by po ní mohly jezdit rychlostí až 320 km v hodině. Základní školy by měly dostat větší volnost ve výuce cizích jazyků. V rámci vzdělávacího programu by angličtina už nemusela povinně začínat v první třídě a druhý cizí jazyk nebude automaticky pro všechny. Co konkrétně se má změnit, dodává mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
15: Je potřeba říci, že jakékoliv obavy nebo poplašné zprávy, že snad v Česku rezignujeme na výuku angličtiny, rozhodně nejsou na místě. Angličtinu od první třídy nikdo neruší a školy, které už dnes vyučují, mohou klidně pokračovat. Další změnou je to, že od 7. nebude druhý cizí jazyk povinný, ale povinně volitelný.
14: První instrukce dostanou školy v polovině srpna. Na Broumovsku vylétlo 14 sokolích mláďat. Podle vědců je to letos nadprůměrný počet. V letošním roce v oblasti zahnízdilo 8 párů těchto dravců, z toho 5 bylo úspěšných. Poslední sokolí mláďata vylétla o uplynulém víkendu. Tolik zprávy, hezký večer.
13: Rock Radio, počasí.
16: Mončo, děkujeme za zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra tady ve středu. Mělo by být oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekejte ráno, jen ojediněle a postupně místy. Výjimečně se můžou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat a nejvyšší teploty na 25, na jižní Moravě dokonce 27. No a v tisíci metrech na horách stupňů 17.
17: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
16: Ano, no, pojďme na dopravičku. V ulici Palackého v Jedovnici, okres Blansko, je nehoda a havarovaná motorka. Projíždíte tam opatrně, na místě je záchranka. V Gbelské ulici v Praze koukám nehoda osobáku a cyklisty, tak to bude asi taky pěkné, tak pozor na to. A v Hartikově ulici v Praze dvakrát osobák, ne. Je to opět osobní auto a cyklista. Tak pozor na ty cyklisty, lítají všude možně, tě jdete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, hlavně prosím vás, doražte v pořádku.
7: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
13: Rock Radio. Rock navzání.
16: Pozdíci, máme 4 minutky po 18. hodině, je tu úterý a s váma je opět váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Pojďme se rád po 18. hodině, jak je naším dobrým zvykem, dvouhodinovou výpravu za muzikou, tedy rock na přání, do kterého můžete zasáhnout úplně všichni posluchači Rock Rádia. Buď tak, že mi voláte přímo do kapitánský keuty na 725844424, no a nebo mi píšete na Messenger či do mailu, to už je na vás. Na úvod se dáme trochu romantiky v podání kapely Mr. Big a jejich kultovky Wild World z roku 1993 a během téhle 3,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník. No proč? No protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: Tak, to byl Mr. Big a Wild World, tak doufám, že jste si zatančili na úvod našeho roku na přání a teď si pojďme dát tak nějaký resty z minula a psal mi tady Petr Hejhal. Ahoj kapitáne, poprosil bych tu antidepresivní rybičku, jak jsem tě prosil včera, šlo by mě třeba upozornit zprávou předem, abych svolal všechny na baráku k rádiu. Hele, tak prosím tě, Petře, svolávej právě teď, protože právě pro tebe i pro celou tvou rodinu, pro všechny, co v tom baráku máš, zazní právě vypsaná fixa a antidepresivní rybička, aby jsme ty resty mezi sebou řešili. Nejseš ku podivu, protože vás sem píše a volá tolik, nejseš jedinej. Samozřejmě těch restů mám několik, tak jak se budete postupně hlásit, tak to budeme nějak řešit, abychom nezůstali nikomu nic dlužný. Teď teda pro Petra Hejhala a jeho plnej barák, full house, antidepresivní rybička a taky vypsaná fixa.
1: Rok na přání. Rock Radio.

Tak přátelé, to byly Old Town Moe a jejich Dear Maria, Count Me In. No a teď budeme hrát Milanovi, nebo od Milana. Pečku říkal, že má strašně rád Ozzyho a píseň Patient Number 9. A to je taky nejoblíbenější píseň mého syna, 7letého Wolfíka, takže si určitě rádi dáme. A říkal, že dostal teďka lístky na Rock for People, kde byla, že to bylo bezvadný. Jako, a ptáte se mě taky, kde jsem, jestli, jo, proč jsem tam nebyl. Já jsem, přátelé, se věnoval synovi a byl jsem na koncertě. Já jsem si skočil, prosím vás, do Chomutova na Laco Dečiho a jeho celula New York. No, strašně dlouho jsem se to chtěl vidět, strašně dlouho jsem to odkládal a to jsem neměl dělat, protože kluci teda z celula New York, já smekám před nima, jsou to vynikající muzikanti od prvního do posledního, ale Laco úplně nebyl ve formě, on je po operaci a jako upřímně jsem nepochopil, proč teďka teda koncertujou, když není úplně ve formě. Zatroubil tam asi dvakrát a potom byla přestávka a v druhý půlce nebyl. Ještě

0: jsem zažil takovou, takže jako já jsem moc dobrý koncert nezažil, možná jsem měl na to Rock for People. Bylo to v chomutovském klubu Café 44, který vřele nedoporučuju vůbec, protože tam nám jako, já nevím, jestli jste to někdy zažili, ale v hospodě máte určitý ceny, který máte v lístku, a tam se rozhodli, že Plzeň bude stát během koncertu 75 korun a ještě tam točili podmíráky, a když jsem na to upozornil, tak mi pan vedoucí, nejdřív jako se vymlouval výčepák, že je tam na brigádě a takhle, já jsem říkal, hele, ale míra je furt míra, to nemusíš být jako profesionální výčepák. Tak mi zavolal pana vedoucího a ten mi nejdřív řekl, abych si dal teda radši jako kozla, když nechci platit tolik za Plzeň, a pak, že se to do těch kelímků točí blbě, že to jako blbě odhadujou, že se to blbě odhaduje. Tak to si myslím, že úplně jako není argument. No nicméně tomuto podniku se asi vyhněte, to vám radím, a my pojedeme dál, dáme si Ozzyho, Patient Number 9, a vy mi prosím vás hlavně pište, kde jste byli o víkendu na festivalech, na muzice, co se vám líbilo, co se vám třeba nelíbilo, a rozeberem to tady spolu. A teď už Ozzy Osbourne.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firma na zážitky
8: CZ.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
12: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
14: Senkor.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Tak to byly Accepti a Princess of Dawn a jejich klasická kultovka. A teď si pojďme dát nějaký český kapely zase. Jenom tady nějaký reakce přečtu na moji výzvu. Pojďme se bavit o tom, co jsme dobrýho hudebního zažili o víkendu. Psal mi tady Honza Tesák, ten měl vyloženě štěstí. Ahoj, Jirko, měli jsme prodloužený koncertní víkend. S kamarádem Alešem jsme se rozhodli, že uděláme metalový eurotrip, takže jsme se vydali do Budapešti, kde jsme ve čtvrtek a v sobotu zažili neuvěřitelný koncerty Metaliky. Kluci jsou stále v ohromné formě a koncerty byly fantastický. No a při cestě z Budapešti se krásně nabízelo po cestě domů vyskočit v Hradci Králové a ještě si užít Iron Maiden. Takže jsme během 4 dní zažili 2 koncerty Metaliky a koncert Iron Maiden. Pro fanouška naprostý sen. To naprosto chápu, to je fakt jako takové, já vám to přeju. Hold, kež bych měl i já takové hudební štěstí o víkendu. No a psal mi tady Anton Hanič. Ahoj kapitáne, zahraj prosím pro našeho kamaráda písničku My ještě nejsme starý od Rybiček a taky pro kolegu z práce, který se stal dědou, ať dělá děťátko jen radost, pře kolektiv Radnická SRO. Tak jdeme na to, ryby, ryby.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.
2: Má paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

0: Tak to byla Nirvana a Rape Me a Nirvánu si psala posluchačka Adel, která mi volala a chtěla by poděkovat strašně svý kamarádce Marketce za skvělou sobotní akci v Ratajích. Tak jo, holky, já doufám, že jste takhle spokojení. Jdeme hned tam švihnout další muziku. Psal mi Tom, ahoj kapitán, dlouho jsem neslyšel americký Camelot, tak pro dobrou náladu poprosím všem a i tobě děkuji. Tomáš, tak si dáme The Great Divine od téhle skvělý bandy.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

0: Kdo šetří, má za tři.
1: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
6: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to děláte?
6: Jednoduše, jsme Siegel.
8: www.siegel.cz.
9: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
10: Ratatararata, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.prageboats.cz.
11: Už vím.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
14: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
15: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
16: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
17: Ekokom.

0: ACDC a TNT nám právě dobouchávají a my máme 18 hodin 50 minut, než si dáme další píseň, bude z mailu, a tak prosím vás, tradiční výzva, abyste měli sichr a jistotu, že vám dneska zahraju, tak VIP píseň na přání samozřejmě po 7 hodině. Pište mi návrhy na jazyk pro časové znamení a samozřejmě taky nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli nachytat. A teď už mail od Katky. Ahoj, prosím, zahrajte písničku od Aleše Brechty Superhero pro mého miláčka Miluška, který má dnes narozeniny a kterého moc miluji. Už se těším, jak je bouzlivě oslavíme na Moravě mezi sklepy. Tak doufám, že máš sílu, abys Miloška táhla ze sklepa do sklepa. Vaše rádio poslouchám každý den. V práci i doma jste superový. Moc krát děkujeme a díky moc, rockerka Katka. Tak milý Milošku, hodně štěstí, zdraví a kopec srandy na vrch, ty jeden superhero.
1: Rock na přání. Rock Radio.

0: kou kou vitona kana be kwa chaba be ya chaba kwa ano no e kato ano u se pa e koko ona kana be kwa be pe rock lasagne.
1: Tak jste to slyšeli, přátelé, v křováčtině jste dnes mohli zaslechnout. Slunce je dnes ve tři čtvrtině oblohy a život je krásný. Tak, takhle nějak si to přál Randolph Vinče, napsal, jelikož se blíží časové oznámení, šlo by to v jazyku křiváků a hustý víkend to byl křováků, se opravil. Samozřejmě, napsal, ahoj pane kapitáne, byl jsem v sobotu s mou drahou polovičkou na Rock in Moravský Krumlov, jelikož je to od mé výsky 3 km, tak super, samozřejmě výběr kapel, výborné řezivo a ještě nesmím zapomenout milé setkání s tvou kolegyní Anabel. Jasně, opravdu na setkání s Anabel nelze zapomenout, přátelé. Tak jestli můžu poprosit, jasně, tak tvý kokotminit si dáme za chviličku, určitě, milí Randolfe, ale zatím odstartujeme druhou půli našeho roku na přání se Škorpíkem a Pečkou Blackout.

0: Tak, to byl Randolph Vinče, nebo bude Randolph Vinče za chvilku, dáme si kokot minuty, jak si poručil. Tak spokojen byl s časovým znamením, to jsem rád. A teď si dáme opravdu Martina Cellera a jeho bandu Kokot Minut a necháme plout řeku a pak pojedeme v dalších krasojízdách, který jste si sami v roku na přání zvolili.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.
2: Naplať mi řeku.

0: To byla původní píseň od Michaela Jacksona, předělaná kapelou Three Days Grace, dodali tomu Kulky. Já bych řekl, že tato předělávka jako za mě dobrá. No a jinak, milí posluchačové Rock Radioví, chtěl bych vám velmi poděkovat za vaši důvěru, protože tady kolikrát spolu řešíme i po telefonu, i po písmenkách, víte to sami, kolikrát i jenom jako úplně neveselé věci, třeba úmrtí různých partnerů a členů rodiny a tak dále. A já vám za to děkuju, že mám vaši důvěru v tom, že se mi dokážete svěřit a že mi třeba i zavoláte potom, třeba ani nechcete písničku na přání, ale jenom poděkujete za teplý lidský slovo a mě to fakt těší. Těší, že tuhle důvěru spolu máme, že jsme taková jako v podstatě rodina, že máme spolu takový rodinný vztah. No, i tohle vlastně udělal Marcel z Liberce, který se mi svěřil, že se nedávno teďka zabil přítel jeho dcery na motorce, že to jako těžká rodinná událost, že by potřeboval zahrát něco na uklidnění a měl by to být od Pink Floydů. Tak já jsem tedy vybral píseň Goodbye the Blue Sky a doufám, že to je přesně to, co právě teď, Marceli, potřebuješ.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Tak co koupelna, hotová?
1: Sepeš.
0: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
1: Jo, všechno hotový.
0: A co odvětrávání? Kde je větrák?
1: Větrák, co?
0: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
2: Ventilatory.cz.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Potisk, dárky, Bilabil, CZ.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Vytáhni Jendu!
6: Co říkáš? Výtahy jedna?
5: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
6: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
5: Povídám, vytáhni Jendu!
6: No jo, výtahy jedna!
7: Teď my už máme výtahy jedna.
6: Jendo!
8: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
9: Jendo, ty seš ale bedna!
10: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz

0: Tak, to bychom měli za sebou Halloween a This is Tokyo, vaše oblíbený Halloweeny. No a teď si dáme posluchače Martina, který chtěl od Prota zahrát pečku, bude nás slyšet a bude to jako vždy pro neziskovku asistence, která se stará o vozíčkáře a o vozíčkářky a taky pro slušný rockery a rockerky tohle to zahrát. Tak jo, bude nás slyšet.
1: Rock na přání. Rock Radio.

0: Alice Cooper a Love Should Never Feel Like This. Přátelé, než si dáme další pecku v našem roku na přání, jak tady ještě odpovím na otázku, třeba Mirek Říha se mě ptal, plánuješ opět motovýšku rokrádiovou, po případě, kde tyto tvoje akce najít. Tak, přátelé, já doufám, že o těchto akcích se dozvíme na sociálních sítích rokrádia. No a bude to co nejdřív, samozřejmě, protože sezóna nám začala, tak musíme vymyslet nějaký směr a určitě vymyslíme nějakou pěknou motovýšku. Tak minule jsme to dělali tady kolem Prahy, tak možná by jsem nabral tady Pražáky a vyrazili třeba na jih Čech. Jo, potom bychom mohli taky dát třeba nějakou Moravu na víkend a tak dále. Určitě nikoho neošidíme. Každopádně výjíždět se bude 100% z Prahy, teda aspoň já. Takže kdo chce, může se pak přidat. Je i všechno promyslím, dám dohromady a domluvíme, dáme na socky, jak na moje socky, tak já samozřejmě na socky Rock Radiový, doufám teda. No. Teďka půjdeme na keksáky, který si přál Vašek, který bych chtěl pozdravit všechny z Milevska a zahrát jim nějakou píseň. No tak zavolej. A Vašek zavolal.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: Tak to byla Nebožka Dolores s kapelou Cranberries a ještě jsem švihnem jednu písničku do tohohle setu. Napsal si Radek Jakubec, ahoj kapitáne, zahraj prosím Flash od Queenu pro moji úžasnou manželku Martinu. Zatím spolu děláme bramboráky, ale pak se vrhneme na něco pro dospělí. Jasně, já si myslím, že dobrý je se předtím trošku napůcnout, není to dobrý přehnat, že jo, potom, že s plným bříškem se pak blbě dělá akrobacie, spíš jako jenom tak něco na zub a dorazit to až potom. Já třeba osobně mám potom vždycky hrozný hlad jako vlk.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
9: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
10: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
9: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
12: Senkor.
13: Potřebujete dětské kolo?
14: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
13: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
14: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
13: Raskal
14: a Bíny.
13: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
14: Happysport.cz.

0: Posloucháte Rok na přání na Rock Radio s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. To byly počmárený biznismeni Kysáci a Crazy Crazy Nights. A teď si pojďme dát nějakou pěknou muziku od Lenky Kábertový Kauerový, která napsal: zdravím kapitáne, chtěla bych trochu zrychlit tempo, dej tam prosím něco pěkného od System of a Down. Díky moc, věrná posluchačka. Víš co, Leni, tak si dáme cigaro.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

Přátelé, za sebou máme Gamma Ray a Send Me a Sign, no a před sebou poslední píseň v našem dnešním roku na přání. Tak napsal si Bedřich Makovec, ahoj Jiříku, zahraj prosím něco od Bring Me the Horizon, na Rock for People jsme si je moc užili. Věřím, muselo to být opravdu parádní. Tak já jsem vybral pecku z roku 2019, Wonderful Life. Tu si teďka dáme s vaším dovolením. No a tímto se s váma loučí a váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis pro dnešek. Přeju vám všem a plodný večer. Slyšíme se zítra u středečního speciálu roku na přání po 18. hodině. Těším se zase na vaše bejkárny. No a do té doby, než se slyšíme příště, se jako vždycky mějte, jak chcete a něco pro to dělejte. Pec!

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: Vše pro bagr CZ.
1: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr CZ.
6: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.

0: práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK, fotbaloví znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn. Kanoníři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného. Dokázali celou sezónu projít bez porážky, když 26krát vyhráli a 12krát remizovali. Vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí v mistrovství světa superbajků, by nejspíš trumflo i ten víkend Gunners. Narážím na fakt, že Nicolo Bulega v italském Misánu získali 25. výhru v řadě, z toho 21 jich je z letošní sezony. A vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících 5 závodních víkendů a stát se v sezóně neporaženým mistrem světa, což je jen těžko představitelný výkon, tedy těžko představitelný byl na začátku sezony. Teď se spíš všichni ptají, jestli to tedy klapne. Někde jsem zaslechl, že takováhle dominance superbajkům škodí, což je na jedné straně pravda. Na straně druhé je vzrušující fakt, že bychom mohli být svědky a přímými účastníky historické chvíle. A pak je tu ještě další fakt, abychom se tedy opět dostali k tomu fotbalu. Vzhledem k tomu, že italští fotbalisté po druhé za sebou na mundialu chybí, upírají se zraky, tyfózy právě k motorkám a oslava titulu bez ztráty kytičky, to by teprve byla oslava.
2: Rock Radio, Moto Keci.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dubu.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Housebrand Café, per favore?
5: Si, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
7: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
8: A jak to děláte?
7: Jednoduše, jsme Siegel.
9: www.siegel.cz.
10: Vše pro bagr.cz.
11: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
10: Vše pro bagr.cz.
12: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ.

0: vás.
1: Tlačíš?
2: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory.vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
5: Potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička.

víkend, co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A každému z nich jsem tady na té točně

0: úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný.
1: Rock Radio. Konec legrace. No.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Stop! Kde je hák? Já ho roztrhnu. Měl se připlazit hned po pavoucích.
2: Ne, to nešlo stihnout. Ať to někdo zkusí se v tom plazit.
1: Člověče, kvůli vám to musíme jet znovu. Upravte mu to někdo.
3: Je to nutný kvůli jednomu blbýmu hadovi.
1: Ten had tam vysloveně chybí. Pojďte, si jdeme to znovu.
4: Ovšem až zítra. Dneska už nemáme světlo.
5: Ovšem zítra tady nemáme berušky. Berušky letějí do Ostravy.
3: Co dělají berušky v Ostravě?
5: Labutě.
3: Labutě, berušky, hadi. Dostanu já někdy normálně film.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio, to nejlepší z českých zkušeben a garáží.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Jel 60, jel úplně normálně, ale ty seš vyřízený.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená, ale já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
2: Kvůli mě ne, hele, kvůli mě ne.

0: kvůli komu asi. S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
1: Ale mě vůbec nezajímá, co děláte se svým manželem.
0: No, nejezdíme taxíkem.
1: No to asi ne, no, tak představím.
0: Nech toho!
1: S Pavlem v taxíku. No.
0: Tak víš, čím to je? Víš, čím to je? Víš, čím to je?
1: Čím to? No, no mi řekni, čím mě to teda zajímá, no. Čím to je.
0: To je tím, že nežereš maso. Nežereš maso, prostě seš nedokrvenej, neprokrvuješ se.
2: Rock Radio. Konec legrace. There are courses.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Hej, když jsme sami.
2: Jo, šéfe.
1: Říkejte mi poručíku.
2: Rozkaz, pane kapitáne. Jak vám to sluší, veliteli? Jak jste krásnej muž. Opravdu. Jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já vám to říkám.
1: O, to ne.
2: Ano, pane plukovník. Pane generále.
0: Rock Radio. Konec legrace.